0: Rádio Hana. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádio Hana. Rádio Hana.
1: Jdeme k Goliamu. Pořád cvičí, pane. Dobrý den. Zahrajeme si na kdo dřív uhne, ať sírají na ledce, jo?

0: asi nebude nic milého, když tak otálíš.
1: Jo. Já musím odjet.
0: Všichni odjíždíme.
1: Jo. Ale já jdu do války. Budu létat s Orlí perutí. To je americká skupina v britském letectví.

0: že si umřel. Že prý se střelili nad moře.
1: Bylo to tak. Spadl jsem do moře, třásl se zimou. Stýskalo se mi.
2: Víte, že Danny byl tak hodný, že mi pohlídal holku, když jsem byl pryč?
3: Mysleli jsme, že jsi mrtvý, Refe. A oba nás to vzal.

ním! Okamžitě vyhazte kopáky zbraně!

Víte, že kytky rostou při poslechu hudby lépe? O hudbě víme téměř vše. Rádio Hana. Váš nejlepší hudební výběr každý den.

Rádio Hana. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte

0: první dobu nevykračuješ, začínáš až na druhou. Počkáš si na ní, jasný?
1: Už jsem ti říkala, že tyhle tance neumím.
0: Tak raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři.

0: počasí. Jak to bude v našem regionu vypadat v pátek? Ráno nižší oblačnost, odpoledne spíše zataženo. A během odpoledních hodin by se měly objevit na většině Moravy taky dešťové přehánky. Ty mohou místy doplnit i bouřky. Teploty nás čekají okolo 25 stupňů. O víkendu nám potom teploměry budou výhledově ukazovat okolo 20 stupňů Celsia.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

0: Rádio Hana.
1: Olomouc, Bruntál a Vyškov.
0: Nejlepší hudební výběr.
2: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapse lubrikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl,

0: Dneska to vezmem zas k pramenům. Ovšem, že této pramene, konkrétně ožárové, se píšou s velkým P a půjdem je hledat do podhoří Jeseníku. Místo je také známý jako Stolnava, což je počeštěný název německého Stollenhau a odkazuje na založení dědínky v souvislosti s nedalekým dolem. Prvně je zmiňovaná v 16. století. Svýho času to dželo e 200 lidí. Dneska toť nenandete ani noho, krom těch turistických. Po poválečným odsuno zbylo pár místních a v roku 1965 byla dědina srovnaná se zemou. Místo dneska přepomíná obnovený základ kostela svatých Jana a Pavla a doch lidí, kteří toť žele. K pramenům ožárové dondete z okolí propojením značených tras. Jde tam aj dojet autem, ale to by vám turistická čest nedala.
1: Jsme Rádio Hana.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Léto se pomaličku blíží do finále a další super festiák je před námi. Pokud chcete zakončit prázdniny pořádnou porcí muziky, zábavy a skvělé atmosféry, zbystřete. Na telefonu Petra Pášová, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: Poslední prázdninová sobota bude patřit Holba Festu. Kdy přesně, kde se letos uskuteční? Popovídejte.
2: Holba Fest uskuteční v sobotu 29. srpna přímo v areálu pivovaru Holba v Hanušovicích. Letos jsme připravili program inspirovaný jeseníky, který propojí skvělou hudbu, poctivé pivo a horskou gastronomii. Novinkou je možnost kempování přímo v areálu od pátku do neděle. Hlavní program v sobotu odstartuje speciálním koncertem Pokáče pod širým nebem a pokračovat bude až do večera koncerty i dalšími doprovodným programem.
1: K tomu se dostaneme. Komu je festival určený?
2: Holba Fest je určený pro všechny, kteří mají rádi hory, dobrou hudbu, poctivé pivo a pohodovou atmosféru. Není to klasický pivní festival, ale celodenní zážitek inspirovaný právě zmíněnými jeseníky. Přijdou si na své mladí lidé, skupiny přátel i rodiny s dětmi. Pokud chcete zažít festival trošku jinak než obvykle, Holba Fest by vám rozhodně neměl uniknout.
1: Otázka zní, v čem bude letošní ročník Holba Festu podle vás ještě jiný a ještě lepší než ty předchozí?
2: Každý rok se snažíme festival posouvat dál, ale to jsme připravili několik novinek. Poprvé nabídneme možnost kempování přímo v areálu pivovaru, speciální akustický koncert Pokáče pod širým nebem i horskou gastronomii, která představí speciality z různých českých pohoří. Chceme, aby si lidé odvezli nejen vzpomínku na skvělé koncerty, ale na celý den plný jedinečných zážitků.
1: O Pokáčovi jsme tedy už slyšeli. A kdo další vystoupí na pódiu Holba Festu v Hanušovicích během poslední prázdninové soboty?
2: Na hlavním pódiu vystoupí Reflexy, Kateřina Marie Tichá, Blue Cymbal s Jitkou Čvančarovou nebo Valda Gang. My ale nechceme lákat na hudební program. Návštěvníci se mohou těšit také na prohlídky pivovaru, školu čepování, akrobatickou show Losers Cirque Company mezi pivovarskými komíny nebo bohatou nabídku horských specialit.
1: Co vstupenky na Holba Fest?
2: Nejvýhodnější je koupit vstupenky v předprodeji na webu Holba www.holba.cz. Lidé tak ušetří oproti nákupu na místě a mohou si vybrat i zvýhodněné balíčky, včetně kempování nebo speciální vstupenky na koncert Pokáče. Holba Fest se uskuteční v sobotu 29. srpna v areálu pivovary Holba v Hanušovicích a všechny posluchače na tuto jedinečnou oslavu jeseníku, dobrého piva a skvělé muziky srdečně zveme.
1: Holba Fest 29. srpna v Hanušovicích a s pozvánkou Petra Pášová. Děkujeme, přijedeme.
2: Mějte se hezky, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor končí, poslouchejte dál.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Rádio Hana.

0: durch den Monsun hinter die Welt. Spanielski. Hasta la mañana, na, na, na, na, na. Siento tu llama, mama, mama, mama. Italski. La noche sembra perfecta. Nebo i korejsky.
1: Opan Gangnam Style.
0: Nahané. Stačí jedna věta. Hrajeme hity z celého světa.

Relaxační rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 5 hodin.

0: hvězd ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, dopřejte si zážitky se svými blízkými. Býci, pokud možno, omezte bujaré večírky. Blíženci, víkend naplánujete tak, že budou všichni spokojení. Raci, vyzkoušejte něco nového. Lvi, užijte si lenošení a posezení s rodinou. Pany, vám půjde všechno. Jedna báseň. Váhy, vypadá to, že o víkendu se budete pořád jenom smát. Štíři, nespoléhejte na vlastní domněnky. Střelci, zažijete opravdu pohodový víkend. Kozorozi, pozor, ať na sebe nevyzradíte nějaké tajemství. Vodnáři, jakékoliv pohybové aktivity budou vítány. A co my ryby, potkáme se s přáteli a určitě podnikneme něco zábavného.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase. Rádio Hana.
1: Vaše letní rádio.
3: Když se snáší déšť, s tmou se kříží.

0: soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahané.

0: počasí. Jak to bude v našem regionu vypadat v pátek? Ráno nižší oblačnost, odpoledne spíše zataženo. A během odpoledních hodin by se měly objevit na většině Moravy taky dešťové přeháňky. Ty mohou místy doplnit i bouřky. Teploty nás čekají okolo 25 stupňů. O víkendu nám potom teploměry budou výhledově ukazovat okolo 20 stupňů Celsia.
1: Letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: prázdninová soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahané.

0: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
1: Vedáváme se do třech dvorů. Znalí jistě chápou, že nendem nekemo vizitirovat chov slípek, tem ostatním prozradíme, že je to dítinka patřící k Litovle. A proč tam? Určitě jste poruzno narazili na nástěnný obraze na omítkách baráku. Rozhodně tím nemyslíme ale sprejerství. Z grafitům se ve velké míře věnoval rodák z Červenke Josef Flasár. Podařilo se jich nejenom na Hané, ale na celé Moravě a v Čechách zmapovat na 350. Kdo se může pochlubit takovou venkovní galerio? Ale zpátky do třech dvorů. Tam má Josef Flasár svoje muzeum s fotkama z grafit a dalšíma jeho počenama. Naskenováním QR kódu se vám navíc otevřou mape, kde všude můžete obraze Josefa Flasára najít. Tož se nezapomeňte ve třech dvorech zastavit.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na Rádiu Haná.

0: bohaté české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
1: Město Velká Bystřice a Rádio Haná vás zvou na bláznivou detektivní komedii Duchem proti své vůli z pera Jakuba Zindulky. Byla smrt slavné herečky nehodou nebo vraždou a straší její duch doopravdy. Dozvíte se to 25. srpna od 19 hodin v amfiteátru ve Velké Bystřici.
2: Nejlepší hudební výběr. Radio Hannah.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Léto se pomaličku blíží do finále a další super festiák je před námi. Pokud chcete zakončit prázdniny pořádnou porcí muziky, zábavy a skvělé atmosféry, zbystřete. Na telefonu Petra Pášová, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: Poslední prázdninová sobota bude patřit Holba Festu. Kdy přesně, kde se letos uskuteční? Popovídejte.
2: Holba Fest uskuteční v sobotu 29. srpna přímo v areálu pivovaru Holba v Hanušovicích. Letos jsme připravili program inspirovaný jeseníky, který propojí skvělou hudbu, poctivé pivo a horskou gastronomii. Novinkou je možnost kempování přímo v areálu od pátku do neděle. Hlavní program v sobotu odstartuje speciálním koncertem Pokáče pod širým nebem a pokračovat bude až do večera koncerty i dalšími doprovodným programem.
1: K tomu se dostaneme. Komu je festival určený?
2: Holba Fest je určený pro všechny, kteří mají rádi hory, dobrou hudbu, poctivé pivo a pohodovou atmosféru. Není to klasický pivní festival, ale celodenní zážitek inspirovaný právě zmíněnými jeseníky. Přijdou si na své mladí lidé, skupiny přátel i rodiny s dětmi. Pokud chcete zažít festival trošku jinak než obvykle, Holba Fest by vám rozhodně neměl uniknout.
1: Otázka zní, v čem bude letošní ročník Holba Festu podle vás ještě jiný a ještě lepší než ty předchozí?
2: Každý rok se snažíme festival posouvat dál. A letos jsme připravili několik novinek. Poprvé nabídneme možnost kempování přímo v areálu pivovaru, speciální akustický koncert Pokáče pod širým nebem i horskou gastronomii, která představí speciality z různých českých pohoří. Chceme, aby si lidé odvezli nejen vzpomínku na skvělé koncerty, ale na celý den plný jedinečných zážitků.
1: O Pokáčovi jsme tedy už slyšeli. A kdo další vystoupí na pódiu Holba Festu v Hanušovicích během poslední prázdninové soboty?
2: Na hlavním pódiu vystoupí Reflexy, Kateřina Marie Tichá, Blue Cymbal s Jitkou Čvančarovou nebo Valda Gang. My ale nechceme lákat na hudební program. Návštěvníci se mohou těšit také na prohlídky pivovaru, školu čepování, akrobatickou show, losers, cirk, kampany mezi pivovarskými komíny nebo bohatou nabídku horských specialit.
1: Co vstupenky na Holba Fest?
2: Nejvýhodnější je koupit vstupenky v předprodeji na webu Holba www.holba.cz. Lidé tak ušetří oproti nákupu na místě a mohou si vybrat i zvýhodněné balíčky, včetně kempování nebo speciální vstupenky na koncert Pokáče. Holba Fest se uskuteční v sobotu 29. srpna v areálu pivovary Holba v Hanušovicích a všechny posluchače na tuto jedinečnou oslavu jeseníku, dobrého piva a skvělé muziky srdečně zveme.
1: Holba Fest 29. srpna v Hanušovicích a s pozvánkou Petra Pášová. Děkujeme, přijedeme.
2: Mějte se hezky, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor končí, poslouchejte dál.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
3: Dobré ráno, Nahané.
4: Dobré ráno.

0: personál.
1: Podle ministra zdravotnictví zůstává situace ve většině regionů klidná.
2: K soudu prostřednictvím telekonference.
3: Že když budeme takhle pracovat a makat, takže se toho šťastného konce dočkáme.
4: Z mobilu, z internetu, z rádia i televize. Nové zprávy se na nás non-stop valí ze všech stran. Kdo tomu má rozumět? My! Na Rádiu Hana šetříme váš čas a vysíláme jen to nejdůležitější. Zdlouhavě říkat vše umí kde kdo. My vybíráme to podstatné. Stručně, užitečně, pravdivě. Zprávy Rádia Hana. Váš spolehlivý zdroj ověřených informací každý den.

System. We are the world. Hudební pozvánky na další hodinu zařizuje taky

0: až uslyšíte, voláte naše studio, italská kávička a finále výlet do Bergama. To všechno může být vaše.
1: Bude 7 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Připravili jsme pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. 5 kandidátů se utká v říjnových volbách v Olomouckém obvodě 66 okreslu senátora. Jsou to kandidáti za ANO, KDU-ČSL, SPD, Levici a Hnutí 24-7. Zájem o mandát je menší než před 6 lety, to kandidovalo 7 lidí. Mandát v olomouckém senátním obvodě obhajuje bývalý starosta Nákla Marek Ošťádal. Dalšími kandidáty jsou rektor Univerzity Palackého Olomouc Michal Kohajda či náměstci hejtmana Olomouckého kraje Martin Škurek a Pavel Jelínek. A dále je to člen výboru Levice Zdeněk Bejl. Volby do třetiny senátních obvodů v České republice se konají pospolu s komunálními volbami 9. a 10. října.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Nové místo, kde si mohou řidiči odpočinout, se plánuje na dálnici D48 na Hranicku u obce Polom. Ředitelství silnic a dálnic připravuje stavbu. Vznikne tu přes 170 parkovacích míst pro všechny typy vozidel. Začátek stavby je v plánu v roce 2030.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Nedávno jsme pozorovali zatmění slunce a brzy se podíváme na zatmění měsíce. V pátek příští týden bude k vidění nad Českem okolo 6. hodiny ráno. Stín země má zakrýt až 9 desetin měsíčního kotouče.
1: Sport.
3: Čeští veslaři zabojují na mistrovství světa. Šampionát začne v pondělí v Amsterdamu. Představí se 4 české posádky. Medailové naděje se budou upínat na dvojku bez kormidelníka Flamíková Šantrůčková. Mají letos skvělou formu. Budeme našim reprezentantům a reprezentantkám držet palce.
1: Rádio Hana.
2: S námi máte přehled
4: i o víkendu. I o...

0: Káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Jestli o víkendu plánujete výlet nebo rodinný piknik, neděle je společný vítěz. Počasí na Moravě se konečně uklidní, čeká nás krásná polojasná obloha. Přehánky hrozí jenom výjimečně, pláštinky můžeme nechat s klidným svědomím doma. Teploty vyletí k příjemným 23 stupňům na jihovýchodě, dokonce letních 26 stupňů Celsia. Víme, jak bude. Sobota ještě přehánková, teploty nad 20, neděle polojasná, teploty kolem 25 stupňů Celsia. Takový bude další víkend na Hané. Ještě není serium a už víme, jak se jezdí tady. Na D1 ve směru na Ostravu probíhá mezi Lipníkem a Hranicemi úklid vozovky. Počítejte tam s omezením zhruba do 5. odpolední. Kroměříž dneska probíhají dožinky, od 9:30 projede městem dožinkový průvod a vy projíždějte s maximální opatrností. Pozor, v okolí Bystřice pod Hostýnem a Chvalčova, tady se dneska koná pouť. Na cestách je zvýšený pohyb pěších.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
1: 7 hodin ráno.
2: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

0: Združení USA for Africa a We Are the World, písničku, kterou naspíval a hlavně složil Lionel Richie společně s Michaelem Jacksonem. A jinak zpívali Stevie Wonder, Paul Simon, Kenny Rogers, Tina Turner, Billy Joel, Diana Ross, Dionne Warwick, Willie Nelson, Bruce Springsteen, Steve Perry, Daryl Hall, Cyndi Lauper, Kim Carnes, Bob Dylan, Ray Charles, no mohl bych pokračovat, prostě samé hvězdy. A teď už jenom kousek k těm hvězdám na obloze.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, dopřejte si zážitky se svými blízkými, býci, pokud možno, omezte bujaré večírky. Blíženci, víkend naplánujete tak, že budou všichni spokojení. Radci, vyzkoušejte něco nového. Lvi, užijte si lenošení a posezení s rodinou. Pany, vám půjde všechno, jedna báseň. Váhy, vypadá to, že o víkendu se budete pořád jenom smát. Štíři, nespoléhejte na vlastní domněnky. Střelci, zažijete opravdu pohodový víkend. Kozorozi, pozor, ať na sebe nevyzradíte nějaké tajemství. Vodnáři, jakékoliv pohybové aktivity budou vítány. A co my ryby, potkáme se s přáteli a určitě podnikneme něco zábavného.
1: Hvězdy ví.
3: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase. Rádio Hana.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno.

0: Letní muzika, letní rádio. Dobré ráno, 7:30.
1: Informujeme a bavíme. To nahané umíme.
0: Je to tak, taky o víkendu vysíláme pozvánky, kam vyrazit za skvělou zábavou. Olomoucký letňák od 8 večer rozproudí hudební show Tros diskotéko, svoj tady Kuba Prachář, ale zdá se, že tady už je úplně vyprodáno. V Ranicích tady vás lákáme na sady československých legií a je tady rodinný festival. Family Fest vystoupí třeba Lenka Dusilová, vstupné není, jde se zdarma. Na dvoří zámku v Prostějově, tady to pořádně rozbalí rokový nářez Rock for Your Shock. Máme nejlepší tipy, kam vyrazit, máte je i vy, od rána už to žije na našich sociálních sítích. Na Facebooku, podíváme se na tom, děkujeme, že nám píšete, co děláte, jak se máte a kam vyrážíte. No a do toho všeho počasí, převážně polojasné, sem tam nějaká kapka, bouřka, výjimečně, teploty do 23 stupňů.
1: Informujeme a bavíme, to nahané umíme. www.radiohana.cz.
0: Máme všechno, i depešáky, i no name, za chvilku.
2: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Město Velká Bystřice a Rádio Haná vás zvou na bláznivou detektivní komedii Duchem proti své vůli z pera Jakuba Zindulky. Byla smrt slavné herečky nehodou nebo vraždou a straší její duch doopravdy. Dozvíte se to 25. srpna od 19 hodin v amfiteátru ve Velké Bystřici.
2: Dobré ráno, nahané. Dobré ráno, nahané.

0: uznejte sami, že čukukuk v mega okvogu se dost hůř vyslovuje. A tak si říká Tiny Tempach, nahané hitovka Written in the Stars. Před námi Sabrina Carpenter, Pohodář, Elton John, zahrajeme Krištofa. Říkám to proto, že už se blíží zase celá, chystáme nové zprávy, počasí a dopravu. Teďka zase dovolená a léto a auto.
1: Rádio Hana a letní servis.
2: Slunce, vedro a najednou nás v autě překvapí průtrž mračen. Při letních bouřkách pozor na fenomén takzvaného prvního deště. Když začne pršet po dlouhém suchu, kapky se smíchají s prachem, pylem a kapajícími oleji na silnici. Vytvoří téměř neviditelnou, ale neuvěřitelně klouzavou vrstvu, která připomíná ledovku. Než se silnice pořádným slejvákem opláchne, trvá to zhruba 10 až 15 minut. Během téhle doby raději zvolněte a dodržujte odstup od auta před sebou. Váš podvozek i brzdy vám poděkují.
1: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Hana.

Italské léto na Hané pokračuje, čekáme výherní song. A pokud nevíte, který to je, no tak to vůbec nevadí. Připomeneme, ráno rozdáváme balík italské kávy a opět být ve finále výletu do Bergama. To prostě stojí za to.

0: Tady je výherní italský song pro dnešní ráno. Otočen to, tanta, tre a hitovka Come Mai. Až to někde uslyšíte úplně celé, voláte naše studio. A cena je vaše. Víkendové zprávy, počasí i nová doprava právě teď, dřív než ostatní 7.56.
1: Bude 8 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Posloucháte zprávy, je středa 19. srpna. Absolutně nevím, za co jdu sedět. To jsou slova 58-leté Zuzany Drinkové, které Olomoucký vrchní soud zamítl odvolání. Dostala 7 let vězení za zapálení dvou požárů v roce 2024 v Uničově v zahrádkářské kolonii. V chatě, kterou podpálila, byl její bývalý partner s novou přítelkyní. Z objektu se jim podařilo včas utéct.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Nové místo v Kroměříži, kde si mohou hrát děti. Město dokončilo nové velké dětské hřiště ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží. Jsou tu dřevěné prolézačky, venkovní posilovna, ping-pong a pískoviště. Brzy se dá do pořádku další památka v Blansku. Podle plánu pokračuje rekonstrukce bývalé zámecké kočárovny. Suterén, stěny i střecha už jsou nové. Těšit se můžeme i na prosklený vstup do budovy, který umožní průhled přímo do depozitáře měřící techniky. Hotovo má být letos na podzim.
1: Sport.
0: Fotbalový víkend nabízí parádní lákadla. V sobotu o 16:30 startuje šlágr v Litovli, kde domácí Tatran prověří rozjetou HFK Olomouc. V neděli v 16:30 se pak veškerá pozornost stočí do újezdu. Tam dorazí Chválkovice, za které nastupuje bývalý reprezentační stoper Roman Hubník i zkušený ligový útočník Martin Vyskočil. Tolik zprávy, máme počasí i dopravu. Dobrý den!
1: Časí.
0: Víme, jak bude, sobotní obloha nabídne, tak nějak od všeho trochu, ale odpoledne mějte po ruce deštník. Místy nás potrápí přehánky nebo nečekaná bouřka při teplotách do 25 stupňů. Večer se mraky konečně rozutečou, neděle už proběhne v čistě relaxačním režimu. Čeká nás sluníčko, téměř nulová šance na dešť a příjemných 19 až 23 stupňů.
4: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava.
0: Ahoj a dobrý den za volant. Rychlost se měří na D48, policisté viděli u Bělotína ve směru na Frýdek Místek. Pozor si dávejte taky na D1 ve směru na Ostravu. Mezi Lipníkem a Hranicemi probíhá úklid vozovky, uberte plyn. Komplikace čekejte v Kroměříži. Dneska od rána projede městem velký dožínkový průvod. Zvýšená opatrnost je nutná i kolem Bystřice pod Hostýnem a Chvalčova. Po cestách tam míří lidi na Oralskou pouť na Svatý Hostýn. Dobře dojeďte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: A tohle jsou Činasky a jejich kapradí hitovka, která zasněla také v Olomouci včera na korunní pevnůstce. 5 hodin společné zábavy, setkání s kapelou, hudební host Ondra Ruml, Činasky kvíz, DJ Freaky a samozřejmě večerní koncert kapely Činasky. Pro vás, kteří jste se zúčastnili a teď se probouzíte z písní kapely Činasky někde vzadu v hlavě. A taky Anna Kejlap, Michael Bolton nebo Luis Capaldi už za moment na Hané.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Dneska slaví svátek Bohuslav, pokud máte v okolí nějakého Bohuše, Božu nebo Slávka, nezapomeňte popřát, protože jejich jméno znamená Bohu Sláva. Narození nový dort dneska krájí výtvarnice Emma Srncová, hudebnice Tori Amos i zpěvačka Dua Lipa, popřeje jí velká kámoška Eva Farna. Slaví taky jeden z našich záložníků olomoucké Sigmy a repre, Michal Beran, ať ti to kope, Michale. A co se vlastně dneska děje? Ještě je světový den rostlinného mléka, takže místo klasiky zkuste ovesné nebo mandlové. Navíc dnes slavíme i národní den s názvem Buď andělem. Zkuste dneska někomu udělat radost nebo mu alespoň podržte dveře. Ať se vám daří, buďte dobří, přesně tak, jak andělé mají být. Je 22. srpna.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Bonjour Olomouc, zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jediné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
3: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
1: Rádio Haná.
4: Vaše letní rádio.

0: kytarová klasika z konce 80. let. Europe, Carey, tady u nás na Hané. 8.30.
1: Rádio Hana. Kam vyrazit?
0: Dobré ráno, hezké dopoledne, záleží, co děláte, ale užijeme si víkend plný chutí a zážitku. V Nemilanech na Sokoláku dneska gulášfest s atrakcemi i večerní diskotékou. Horka nad Moravou, kemp Pádlo slaví desítku a country ikona Tomáš Linka bude na místě. V Přáslavících zase hody, žehnání novému autu i vystoupení kapely Lunatic. No a taky vy nám píšete třeba na náš Facebook, na naše sociální sítě. Janča, ta vyráží na Nemilanský gulášfest, no a Lucka, ta zase má hody v Dlouhé Loučce. No je to hodně, celé dopoledne vysíláme taky vaše tipy. Počasí dneska převážně polojasné, teploty do 23 stupňů.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Rádio Hana. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. Akce@radiohana.cz.
2: 3, 2, 1, čau prázdniny. V neděli 23. srpna to na výstavišti Kroměříž rozjedeme naplno. Koncert Jaroslava Uhlíře, kolotoče, tvoření i akční stezka, prostě pohodový den pro celou rodinu. Předprodej vstupenek je spuštěn. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
3: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
4: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
3: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
4: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetáři.

0: Lidl, to se vyplatí.
1: Profesore, zas ten váš Olprán.
2: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
1: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
2: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
3: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.

0: jsme vaše letní rádio Hana. Budeme mít pro vás další skvělý letní, takový řekl bych letecký speciál. Neil Horan, Backstreet Boys anebo Škvor. Další skvělý letní prázdninový playlist pro vás. Tady u nás na Hané už 8.44.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Jsme vaše prázdninové rádio a pravidelně spolu za mořem a za sluníčkem cestujeme letadlem. Jenomže někdy stačí jedna malá drobnost na letišti a dovolená začne zbytečným stresem. A my si dneska řekneme, jakým chybám se vyhnout v našem leteckém speciálu. Na telefonu opět Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jaká chyba na letišti dokáže pokazit dovolenou ještě před samotným odletem?
3: Tak jednoznačně to bývají špatné nebo neplatné doklady. Lidé si často zkontrolují platnost pasu nebo občanského průkazu a pak zjistí problém až na letišti. Navíc některé země vyžadují, aby byl pas platný ještě několik měsíců po návratu z dovolené, takže tohle je opravdu důležité nepodcenit.
2: Naše posluchači se také ptají v případě velké rodinné dovolené, kdy berete i děti, jak si co nejvíc usnadnit cestování letadlem s malými dětmi z Mrňousky?
3: Tak základem je být připraven, mít sebou dostatek jídla, pití a hlavně zábavy. Osvědčují se různé knížky, hračky nebo tablet s pohádkami. Je dobré taky počítat s dostatečnou časovou rezervou a mít vše po ruce, aby rodiče nemuseli během letu složitě hledat zavazadla.
2: A závěrečná informace, kdybyste mohla dát našim posluchačům a cestujícím jedinou radu, která by ušetřila nervy na letišti. Jaká ta rada by byla? Jak by zněla?
3: Tak ty rady budou dvě.

0: cestující něco podcení nebo řeší na poslední chvíli.
1: Přejeme všem krásnou leteckou dovolenou bez stresu, front a zbytečných komplikací na našem rádiu dnes Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Děkujeme za praktické tipy.
0: Tak děkuji.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
3: Posloucháte Rádio Hana.

0: Ranní italská kávička, možnost jet do Bergama, to je hlavní výhra. Zprávy počasí, doprava dřív než ostatní. 8.56.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kino.

0: Metropol.cz.
1: Bude 9 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď ve zprávách. Tyrannosaura Rexe můžeme potkat na Olomoucku. Na 3D tiskárně vytiskl kostru tohoto populárního pravěkého ještěra Lukáš Vymětal z Charvát. Je 12 metrů dlouhá a 3,5 metru široká, píše deník. Tento exponát je v Dinosauřím muzeu v Charvátech.
0: Bruntál aktuálně.
3: Obchvat roste okolo Bruntálu, práce jdou podle plánu a hotový má být příští rok na jaře. Má odvést z města tranzitní dopravu po silnici 45. Řidiči už mohou využívat jeho části na výjezdu z města na Olomouc, Opavu a Krnov. Sice zapršelo, ale nestačí to. Na řekách a v nádržích v Česku je situace kvůli dosavadnímu suchu dál kritická. Stav sucha hlásí nyní 280 z nich, o 20 víc než včera, píše deník N, a to z 563 míst měřených meteorology.
1: Sport.
3: Přerovští hokejoví Zubři mají před startem nové sezóny Maxa ligy jasno, kdo jim bude hlídat bránu. Oznámili, že brankářskou jedničkou bude David Honzík a záda mu bude hlídat jako dvojka Michael Schnattinger. Připomeneme, že první utkání v novém ročníku Maxa ligy přerovští Zubři odehrají venku proti Pardubicím B a bude to 9. září v 18 hodin.
1: Počasí.
4: Víme, jak bude, taky o víkendu. Sobota si naplánovala přesilu mraku, odpoledne se na pár místech přihlásí o slovo kapky, výjimečně nějaká bouřka. Náladu nám zvednou odpolední teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na horách bude kolem 15. Večer srážky vyklidí pole, obloha se roztrhá, čeká nás klidná noc s teplotami kolem 8 až 10 stupňů a neděle skoro jasná, bude do 25 stupňů Celsia. Víme, jak se jezdí tady. Začínáme policejní hlídkou na D1. Měří se na exitech Ivanovice na Hané a majáčky jste viděli na exitu Hulín Západ. Pozor v Pavlově, provoz komplikuje padlý strom. Na místě jsou hasiči. Díky za tuhle práci. D35 u exitu Loštice ve směru na Hradec. Tady jsou lidé na krajnici, uberte plyn. Nejede semafor v Olomouci na Lipenské ulici. Pozor, D35 mezi Velkým Újezdem a Přaslavicemi. Tady stojí na krajnici odstavené auto. Zdržení a průvod městem čekejte, v Kroměříži probíhají krajské dožinky.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Tohle je Rádio Hana.

0: Michal Hruza zpívá Nahané pro Emu. My to teď budeme dělat pro kávu a pro výlet do Bergama.
1: Italské léto Nahané.
0: Muzika italiana, italské léto.

0: z Čekéto a název si zvolili podle legendárního motocyklu Harley Davidson 883, který právě Pecali zbožňoval. 883, tedy o to, to tré je název téhle kapely hitovka Come My, zároveň výherní song italského léta. Co vy na to?
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
2: Rádio Hana, soutěž. Volejte studio 585 22 55 88.

0: právě teď na Hané. V 9 hodin a 15 minut Zdenička by měla být na telefonu. Hezké dopoledne, Zdeni.
1: Hezké dopoledne.
0: Bohuslavice u Konice, říkám to dobře, odtud voláte?
1: Ano, ano.
0: A to je jako malá dědinka.
1: No, malá dědinka, kousek od Konice.
0: A kolik vás tam je tak třeba orientačně?
1: Já myslím kolem 500 obyvatel.
0: Jo, tak hezky. Víte, nebo tušíte, o čem se zpívá v téhle písničce?
1: Ani netuším.
0: No tak je to romantická píseň.

0: koněky. I to
1: italské léto na Hané.
2: No, nebojte, já taky nedělám chytrého, ale samozřejmě tím, že to je romantická balada, tak je to jako vždycky o lásce. Je to o pocitu, když se člověk zamiluje nečekaně, bez hlavy a nechápe, jak mohl do té doby žít bez toho druhého.
0: Krásný.
2: Když vyjedete do Bergama ve finále dnešní, nebo téhle prázdninové soutěže, máte s kým, Zdeničko?
0: No tak asi s manželem určitě.
2: Jo, tak, takže to je vlastně už bez hlavy, už jste zamilovaná dlouho a už vlastně žijete s tím druhým, takže tahle ta písnička, to už je jakoby za váma a když pojedete do Bergama, tak nebudete prostě pokukovat po nějakých Italech asi, nebo co?
0: Určitě ne, po 50 letech manželství.
2: Yeah. A vy jste mi ještě tak po 50 letech manželství, to vy musíte říct nějaký recept.
0: Jo, myslím, že neexistuje. Každý si to musí udělat, jak
2: chce. Skvěle, amen, to by se mělo tesat. Vy jste nám řekla, že vlastně jste nikdy nevyhrála ještě.
0: Nikdy.
2: Nikdy. Takže je to vlastně úplně jako premiéra velká.
0: Ano.
2: Mluvíte do rádia úplně poprvé.
0: Ano.
2: Tak pojďte, koho pozdravíme, Zdeničko?
0: No, tak v každém případě rodinu a všechny hodný lidi.
2: Super, máte u nás balík italské kávy, doufám, že to sedí k vaší chuti.
0: Určitě, to si pochutnám, určitě.
2: Bezva a samozřejmě možnost jet do Bergama, tam potřebuju, abyste mrkla na náš web, pročetla pravidla, přihlásila se jedním mailem, ať víme, že to myslíte vážně, OK?
0: Ano, určitě.
2: Tak jo, Zdeni, moc děkuji, že jste zavolala, poprvé je jenom jednou, tak doufám, že si to užíváte, moc blahopřeju a hezký víkend tam k vám na Konicko.
0: Ano, děkuji, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. Muzika italiana.
2: No a já už vám chci prozradit vlastně další výherní hit italského léta. Někdy do oběda ještě dneska zazní Toto Cutugno. A insieme, tahle hitovka vás taky může dostat do Bergama a hlavně můžete vyhrát balík italských těstovin. Držte naši vlnou.

0: Vaše číslo jedna, Rádio Haná PH, za tebou 9.32.
1: Rádio Haná. Kam vyrazit?
0: No a v téhle hodině a v tomhle vstupu se podíváme na akce v neděli. Neděle totiž bude žít taky naplno. V Metropolu živě talk show Ben Kristoval. Fanoušci fotbalu od 8 večer zaplní Andrův stadion. Souboj Sigmy s Pardubicemi. Rodiny s dětmi, letní kino Mostkovice o 8:30, pohádka Toma Jerry. No a chutě kraje jedou do Jeseníku. Vaše tipy, co děláte, jak se máte, budeme vysílat v našem Čuboxu už do půl hodinky na Hané, tak poslouchejte. Jinak samozřejmě nás zajímá víkendové počasí, po bouřkách se svěže ochladilo, teploty ale krásné, 21 až 23 stupňů Celsia, sem tam malá přeháňka, možná lokální bouřka dneska, ale zítra vymeteno, teploty do 25 stupňů Celsia.
2: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
1: Rádio Haná.
2: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz.
3: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
4: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
5: S parádní podporou fanoušků dovezla Sigma dvě výhry zvenku. Teď modré čekají pod reflektory v neděli večer Pardubice. A tak do třetice? Každý zápas má však 90 minut. A tak pojď na Andrák, staň se 12. hráčem a rozpumpuj modrou lavinu k dalšímu vítězství. SK Sigma Olomouc, FK Pardubice. Neděle 23. srpna ve 20 hodin na Andrově stadionu.
6: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Genk, Jitka Čvančarová, Rizí Beat, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
8: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských organizací.

svou na bláznivou detektivní komedii Duchem proti své vůli z pera Jakuba Zindulky. Byla smrt slavné herečky nehodou nebo vraždou a straší její duch doopravdy. Dozvíte se to 25. srpna od 19 hodin v amfiteátru ve Velké Bystřici. Rádio Hana.

0: je připraven opět v našem vysílání. Řekl bych, skvělá procházka přírodou spojená s objevováním zapomenutých příběhů v našem kraji. Furtovníci, Hanáci v originální hanáčtině pro vás dneska vybrali jedné takové dobré prameny u Velkých Losin.
1: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
2: Dneska to vezmem zas k pramenům. Ovšem, že této prameně, konkrétně Ožárové, se píšou s velkým P a půjdem je hledat do podhoří Jeseníku. Místo je také známé jako Štolnava, což je počeštěný název německého Stollenhau a odkazuje na založení dědínky v souvislosti s nedalekým dolem. Prvně je zmiňovaná v 16. století. Svýho času to dželo e 200 lidí. Dneska toť nenandete ani noho, krom těch turistických. Po poválečným odsuno zbylo pár místních a v roku 1965 byla dědina srovnaná se zemou. Místo dneska přepomíná obnovený základ kostela svatých Jana a Pavla a doch lidí, kteří toť žele. K pramenům Ožárové dondete z okolí propojením značených tras. Jde tam aj dojet autem, ale to by vám turistická čest nedala.
1: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na rádiu Haná.

0: Rádio Hana, hezké dopoledne, blíží se další celá a to je jistota, že se blíží zprávy, počasí a také aktuální dopravní informace. Je hezky, policie je na mnoha místech, víme víc za chvilku.
1: Hit za hitem, hit za hitem.

0: Pokračuje italské léto, nahané balík italských těstovin a možnost být ve finále a vyhrát cestu do italského Bergama za vychytaný tenhle song Toto Cutugno. Až to uslyšíte celé komplet v našem vysílání ještě dneska dopoledne, voláte naše studia, vyhraje vaše možnost zajet do Bergama, taky zprávy počasí, doprava dřív než ostatní, 9.56.
1: Bude 10 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Posloucháte zprávy? Začínáme právě teď. Albatrosy proletí nad regionem. Nad Olomoucí, Přerovem, Vyškovem či Moravskou Třebovou zakrouží ve čtvrtek 27. srpna odpoledne cvičné proudové letouny L-39 Albatros. Bude to jejich rozlučka. Po více než 20 letech tato známá letadla končí službu státního podniku LOM Praha. Cvičné letouny L-39 Albatros pomalu končí svou provozní éru a ve více

0: výcviku českých armádních pilotů je nahradí jejich moderní nástupci L-39NG Skyfox. V Přerově navíc uvidíme ukázku náročnější pilotáže, píše deník.
1: Přerov aktuálně.
0: Snadnější placení za parkování v Přerově. Město zavede od září mobilní aplikaci Easy Park pro platbu parkovného z telefonu. Řidiči v ní mohou parkování snadno zahájit, prodloužit i ukončit na dálku. Podrobnosti najdeme na webu přerov.eu.
2: Sport. Naše volejbalistky si na mistrovství Evropy v Brně užili přivítání, no jako z akčního filmu, když při slavnostním nástupu vběhli do potemnělé haly, husí kůže by se na nich dala krájet a slzy dojetí stírali i zkušené blokačky. Třeba taková Ela Koulisiany, pro kterou byl návrat na brněnskou palubovku emotivnější než finále romantického seriálu.
3: Je to speciální, je to krásný být zase tady zpátky a zase si zkusit tu atmosféru, jakou ty lidi vytvářeli i v KPčku a dneska byla tady ještě hezčí. Je to super být zpátky doma a o to víc je to speciální po těch 3 letech v zahraničí.
2: Řeckou výzvu mají holky za sebou, ale odpočinek na gauči je v nedohlednu. Teď je čeká volejbalový maraton. V sobotu Rakušanky, v neděli Hvězdné Srbky. Držíme palce, ať z toho bolí ruce, hlavně soupeřky. Máme počasí a dopravu. Hezký víkend.
4: Rádio Hana. S námi máte přehled i v sobotu. Počasí.
2: Po bouřkách se ochladilo, víkend bude ale celkem v pohodě. V sobotu ještě mraky, sem tam nějaká kapka, možná i bouřka, teploty do 25 stupňů Celsia. Na neděli si klidně naplánujte nějaký výlet, mraky si dají pauzu, dešťové kapky dostaly úplnou červenou a ze skříně stačí vytáhnout jenom tričko a sluneční brýle. Teploty v našem kraji vystoupají na 23 stupňů Celsia, lehce bude pofukovat, na horách počítejte s 15 stupni. Víme, jak bude, sobota ještě s přehánkami, neděle už skoro jasná, teploty po oba dny do 25 stupňů.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Doprava. Víme, jak se jezdí tady. Klenovice na Hané, Bouračka, Boskovice, Otakara, Kubína, dvě auta v sobě. Opatrně. D46 z Prostějova na Brno. Na silnici, vlastně na dálnici, leží vysypané kbelíky. Za Prostějovem směr Vyškov, tedy opatrně. D1 u Vyškova, D35 u Přáslavic a v Sudkově odstavená auta na Krajnici. V Kroměříži kvůli krajským dožínkám a průvodu omezena doprava. V centru opatrně. Policejní kontroly teď D1 u exitu Kojetín. Stojí na exitu Kroměříž východ, Vyškov východ a Přerov, hlídky stojí na D35 před Přáslavicemi a taky v obcích Pustiměř, Březůvky, majáčky jste viděli ve Skašticích nebo v Přerově na Lipnické ulici. Dobře dojeďte.
4: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
1: Rádio Hana.
4: A Jukebox. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.
1: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

Posloucháte Rádio Hana a Jukebox. Děkujeme za vaše vzkazy a přání, které píšete třeba na naše sociální sítě. Janča píše, s rodinou míří do Nemilan na skvělý guláš fest. Výtěžek pomůže malé Melince z Kokor. Držíme palce, ať se vybere co nejvíc. Zdravím taky do Dlouhé Loučky, kde se poslouchá Rádio Hana. Zvu na Tradiční hory. Tady to bude žít celý den. Dlouhá Loučka, Dlouhé hody. Díky za vaši skvělou společnost. Na Hané pokračuje Jukebox.

0: Užívejte, užívejte!
1: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
2: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
4: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat Laskavost.
5: Druhý ročník Laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, Divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
4: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
5: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
4: Vstupenky na smsticket.cz.
5: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
1: Rádio Hana
6: a Jukebox.

Sobota 22. srpen na Hané posloucháte Jukebox. Pospíchám pozdravit Evu, která už sedí v autobuse a vystupuje u moře v Itálii. Ivanka se rovnou hlásí od bazénu z Bulharska a Dušan nám posílá pozdrav až z Kambodže. Moc děkujeme, že naše rádio máte zapnuté i daleko za hranicemi. Přejeme všem slunečný den, bezproblémový návrat domů, krásný odpočinek. I tahle přání ze zahraničí z dovolené jsou součástí našeho jukeboxu. Buďte s námi, Rádio Hana.

0: tady v rádiích. Napište hned na redakce @akcezabava.cz.
1: Rádio Hana. Kam vyrazit?
2: Kam o víkendu za skvělou zábavou a dobrým jídlem. V Nemilamech na Sokoláku vás čeká pořádný guláš fest s atrakcemi. V Přáslavicích vypuknou hody z Lunetiky i Petrem Kolářem. Pokud milujete country, kemp Pádlo v Horce nad Moravou slaví 10 let. Přivítá i legendárního Tomáše Linku. S dětmi pak vyražte zdarma na Family Fest do Hranic s Lenkou Dusilovou nebo do Dřevohostic na piknik Zahrada gurmánů. V neděli v 6 večer dolazí do olomouckého kina Metropol na živou talk show Ben Kristoval. Fotbaloví fanoušci od 8 zaplní Andrův stadion na zápas Sigmy s Pardubicemi a rodiny s dětmi si v letním kině Moskovice užijí pohádku Tom a Jerry. Jestli dostanete chuť na dobrou gastronomii, nezapomeňte, že v neděli v Jeseníku startuje festival Chutě kraje s šéfkuchařem Romanem Paulusem. Víme, kam vyrazit, díky, že posloucháte.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. akce@radiohana.cz.
3: Jupi, prázdniny ještě nekončí.
4: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
3: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.

0: srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma. Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli.

0: Skopna. Kaufland.
1: Skonto na bytek.
2: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
3: Rádio Hana.

vám je Jukebox a sobotní živé vysílání Rádia Hna. Pohodička, relax, Danča má před sebou krásný den a jak píše na našem Facebooku, chystá se za vnučkou do Prostějova na kávičku a dobrý zákusek. Miluška to vzala v klidu, dopoledne uvaří, upeče, odpoledne se zajde podívat na hasičskou soutěž a ta je v Nové Dědině. Malý Mate se vzala Radina a Moninu na loveckou chatu a když se rodinka nepohádá, zůstane tam celý den. Tady je Jukebox, tady je Rádio Hna.

0: příběh servírky a motorkáře z Los Angeles. Chemická reakce mezi oběma zpěváky na obrazovce vzbudila obrovský rozruch. I to je takový fragment z videoklipu Camily Cabello a Shona Mendeze. Letní hit z roku 2019 v našem prázdninovém playlistu Señorita. Bude 11 hodin, chystáme.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: A Michaela Jacksona. Na pohodu taky zmírá. Italské léto nahané pokračuje Toto Cutugno. Tenhle hit vám vynese další skvělou výhru v naší letní italské soutěži balík italských těstovin. A taky se stanete finalistou zájezdu do Bergama. No kdo by to nechtěl? 10.55 zprávy, počasí, doprava. Až uslyšíte tenhle italský megahit, voláte naše studio.
2: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
3: Bude 11 hodin.
1: Hezké dopoledne.
3: Zprávy Rádia Hana.
4: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Centrem Olomouce bude znít vojenská hudba. Na Horním náměstí uvidíme a uslyšíme od 27. do 29. srpna Mezinárodní festival vojenských hudeb. Na tradiční přehlídce vystoupí vojenské orchestry z Česka, Maďarska, Polska, Chorvatska a Bulharska.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
4: Prvňáci by mohli propadnout zpátky do školky. Zrušená možnost vrátit prvňáčka ze základní školy zpět do školky, pokud se ukázalo, že na školu nestačí, by se mohla v Česku vrátit. Obnovení této praxe, která skončila v roce 2025, prosazuje premiér Andrej Babiš ve výjimečných případech. Proti návratu prvňáků do mateřinek se staví ministr školství Robert Plaga. Návrhu hodlá bránit, protože podle něj i odborníků jde o opatření, které je pro dětskou psychiku a vývoj škodlivé. Píší o tom Novinky.cz. Budeme sledovat vývoj tohoto tématu.
0: Sport. Teď pozvánky za nedělním sportem. Fotbalové odpoledne přinese o 16:30 skvělou podívanou napříč soutěžemi. V 6. lize v neděli odpoledne Dolany otestují ambiciozního nováčka ze Žulové. V 8. lize vypukne sousedské derby v Července, kam přijede Mladeč. Uvidíte tak přímý souboj dvou loňských kanonýrů, Vojty Šulmajstra a Davida Kašpara. Sledujeme taky regionální sport, připojíme počasí i dopravu. Hezký víkend.

0: cestoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Víme, jak bude. Neděle přinese pohodové polojasno, jenom přechodně oblačno. Srážky opravdu jenom málo, nebo spíš vůbec. Teploty vyšplhají k 23 stupňům. V noci sice rtuť teploměru spadne třeba k 9, ale přes den o 5.

0: můžeme vytahovat plavky. Od pondělka se bude jenom oteplovat. Začátek nového týdne nabídne slunečných 25 stupňů. Ve středu a konce nového týdne už zažijeme opět poctivé tropy. Bude přes 30 stupňů Celsia. Vysíláme další rychlé dopravní zprávy. Dobrý den, D35, počítejte s omezením provozu. Je to na Olomouckém okruhu u exitu Nemilany i mezi Velkým Újezdem a Přáslavicemi ve směru na Olomouc. Uzavřen vždycky jeden jízdní pruh. V Sudkově berte ohled na odstavené auto na Krajnici. V Kroměříži dál počítejte s komplikací v centru i na výpadovkách kvůli krajským dožínkám. Dnes si dejte pozor taky na rychlost. Radaru je v terénu opravdu hodně. Policejní hlídku hlásíte z D1 za exitem Vyškov východ ve směru na Vyškov. V ulicích se měří taky ve Zlíně na Okružní, v centru Přerova, v Olomouci stojí na Lazecké, jsou v Pustiměři, ve Štichovicích a měří se ve Svitavách v ulici u Třímostu. Dobře dojeďte.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Autokubíček.cz.
3: Rádio Haná
1: a Jukebox. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

taky po 11. hodině v sobotu 22. srpna je tady Hana a Jukebox. A díky, že píšete třeba na náš Facebook jako Olda, ten jde podpořit závodníky na evropském autokrosu v Přerově. Honza stráví celou sobotu na nohách přímo na fotbalovém hřišti. Ať padají pořádné góly, přejeme fantastický sportovní den plný adrenalinu a parádních výsledků. A posloucháte Hanou a Jukebox. Krásnou sobotu všem.

0: hrajeme hit za hitem, hrajeme Mirai Hometown. Posloucháte na Hané v 11 hodin 12 minut.
1: Italské léto na Hané.
0: A už jenom do konce prázdnin, už se nám to hodně krátí. Italské léto na Hané pokračuje. Možná jste zapomněli, nebo jste to nikdy nevěděli. Já jsem si taky musel připomenout, že vlastně hudební soutěž Eurovision Song Contest tady byla a tady je už poměrně dlouho. V roce 1992 ji vyhrál zpěvák Toto Cutugno s tímhle hitem, který vám teď představíme. Jmenuje se Inzujeme a je to taková oslava společné sjednocené Evropy. Refrén zní něco jako společně, sjednoceně Evropo, no a stal se v podstatě legendárním. No a taky proto vám s klidným svědomím můžu říct, že teď Toto Cutugno je výherní song pro tenhle čas, pro tuhle hodinu. Tak je to vaše. Balík italských těstovin a účast ve finále zájezdu do Bergama právě teď.
1: Sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. La musica
2: italiana. Radio Hana. Soutěž. Volejte studio 585 22 55 88.

0: tohle je italské léto nahané, tohle je legendární Toto Cutugno Insieme 1992. Haló, kdo se dovolal?
1: Ahoj, tady je Lenka z Olomouce.
0: Lenko, kde tě zastihla italská hitovka?
1: U vaření doma.
0: A co bude dobrého na oběd?
1: Budou špagety.
0: No tak počkej, tak to. Tak no my doplníme zásoby v tom případě. Doplníme zásoby. No tak proto voláš, už máš poslední krabičku.
1: No,
0: skvělé. Tak balík italských těstovin už je pro tebe v tuhle chvilku připravený. Výlet do Bergama. Byla jsi někdy kolem nebo v Itálii?
1: No, v Itálii několikrát, ale Bergamo ne.
0: Je to kouzelné město pod Alpami, je rozdělené na dvě části, spojené historickou lanovkou, takže jako fantastický zážitek. Dole živé moderní centrum a nahoře takové to opevněné středověké městečko, dlážděné uličky, krásný výhled. A vlastně v roce 1961 v jedné místní cukrárně, říká se, byla vyrobena slavná zmrzlina stracciatella, pokud to dobře vyslovuju. Takže Bergamo... Pokud tam chceš zajet a chceš, abychom ti tenhle výlet dopřáli, tak je potřeba ještě mrknout na náš web radiohana.cz, mrknout na pravidla a jedním mailem se registrovat, jakože to myslíš vážně, OK?
1: Ano.
0: Dobře, tak koho pozdravíme?
1: Zdravím asi celou mou rodinu, vnoučata a manžela.
0: A tvá oblíbená zmrzlina?
1: Má oblíbená? Pistáciová.
0: Tak klasika. No a spíš jako objevuješ radši nová místa, nebo se touláš uličkami na jistotu? Jak to máš dovolenou?
1: No, já miluju nová místa. Nikdy jsme nebyli v Itálii na stejném místě. Takže miluju objevovat nové věci.
0: Tak moc blahopřeju, budu držet palce. Do konce srpna hrajeme, 1. září ráno losujem. Tak hezký víkend, díky.
1: Vám taky, všem do rádia, naschled.
2: Sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. V poledním pásmu jedeme pravou Itálii z Hané. Hrajeme o balíčky těstovin Adriana z Litovle, které perfektně nasáknou omáčku. Jukněte na adriana.cz a volejte studio. A skvělá zpráva, každý, kdo dnes vyhraje, hraje i o velký zájezd do Itálie. Podmínkou je jen registrace na kávovém e-shopu ravazio.cz.

0: Poslouchejte, užívejte. Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
1: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
2: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90.

Rádio Hana. Bohuslavům krásný sváteční den, ať už slavíte narozeniny, anebo vyrážíte třeba na hrady. Tu festivalovou atmosféru si užívá taky Lukáš, tak přejeme krásnou sobotu. Zdravíme taky do kempu Pádlo Morava. Vodáci a všichni, co dneska vyrážíte na 10. narozeniny tohodle oblíbeného místa. Mimochodem dneska tady vystoupí legenda české country Tomáš Linka. Díky vám všem za to, že posloucháte, přeju vám krásné sobotní zážitky i v naší společnosti. Tady je vaše číslo 1, Rádio Hana.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v sobotu.
1: Rádio Hana a letní servis.
2: Léto dál láká k nějaké romantické procházce, ať už tady u nás, nebo u moře. A pokud se potíte někde na pláži, tak si možná ze zvyku na sebe šplíchnete oblíbený parfém. Ovšem pozor, běžné vůně často obsahují alkohol nebo esenciální oleje, které v kombinaci s UV zářením spouštějí chemickou reakci. Výsledkem mohou být nevzhledné pigmentové skvrny na krku a dekoltu, které se pak těžko odstraňují. A to není všechno. Z parfému může někdy vzniknout i ošklivá alergická reakce a podráždění. V létě sáhněte raději po tělových sprejích bez alkoholu anebo nechte parfémování až na večerní párty po západu slunce.
1: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Hana.

Bude 12, ladíte Hanou, někde už voní oběd. Jirka píše, doma s dětmi netrpělivě čeká, až manželka Míša dotlačí snídani z obchodu. Tak to už je tak na oběd. Rodinka má velký hlad. Monča se s rodinkou v uvozovkách už bohužel vrací z dovolené z Chorvatska i s nechtěnou střevní virózou. Ajajaj. Tak rychle zotavení, pohodový zbytek dne. My už chystáme nové zprávy, počasí i aktuální dopravu. Buďte s námi, tady je Rádio Hana.

0: Americká kapela Welshly Arms a už dneska legendární hitovka Legendary. No a vlastně díky dynamickému a údernému zvuku se stala obrovským hitem v reklamách a filmech. Zazněla třeba v traileru k filmu Dokonalá loupež, v seriálu Zákony džungle nebo v závodní hře Asphalt 9 Legendy. Welshly Arms, Nahané. No a po 12. k obědu Somber, Deep Blue Something a nebo Xindl X. No a zprávy, pojďme na to. Dřív než ostatní, právě teď máme 11.55. Hezké poledne.
1: Bude 12 hodin.
2: Hezké poledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Posloucháte zprávy. Je středa 19. srpna. Absolutně nevím, za co jdu sedět. To jsou slova 58-leté Zuzany Drinkové, které Olomoucký vrchní soud zamítl odvolání. Dostala 7 let vězení za zapálení dvou požárů v roce 2024 v Uničově v zahrádkářské kolonii. V chatě, kterou podpálila, byl její bývalý partner s novou přítelkyní. Z objektu se jim podařilo včas utéct.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Nové místo v Kroměříži, kde si mohou hrát děti. Město dokončilo nové velké dětské hřiště ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží. Jsou tu dřevěné prolézačky, venkovní posilovna, ping-pong a pískoviště. Brzy se dá do pořádku další památka v Blansku. Podle plánu pokračuje rekonstrukce bývalé zámecké kočárovny. Suterén, stěny i střecha už jsou nové. Těšit se můžeme i na prosklený vstup do budovy, který umožní průhled přímo do depozitáře měřící techniky. Hotovo má být letos na podzim.
1: Sport.
0: Fotbalový víkend nabízí parádní lákadla. V sobotu o 16:30 startuje šlágr v Litovli.

0: kde domácí Tatran prověří rozjetou HFK Olomouc. V neděli v 16.30 se pak veškerá pozornost stočí do újezdu. Tam dorazí Chválkovice, za které nastupuje bývalý reprezentační stoper Roman Hubník i zkušený ligový útočník Martin Vyskočil. Tolik zprávy, máme počasí i dopravu. Dobrý den!
1: Počasí.
0: Víme, jak bude, sobotní obloha nabídne, tak nějak od všeho trochu, ale odpoledne mějte po ruce deštník. Místy nás potrápí přehánky nebo nečekaná bouřka při teplotách do 25 stupňů. Večer se mraky konečně rozutečou, neděle už proběhne v čistě relaxačním režimu, čeká nás sluníčko, téměř nulová šance na dešť a příjemných 19 až 23 stupňů.
1: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. V Prostějově skončilo 14-denní dopravní peklo. Nadjezd u Vitany i sjezd z dálnice D46 jsou znovu plně průjezdné z Brusu Nové a s novým připojovacím pruhem na Kralice. Konec srpna přináší i hustý provoz kvůli návratům z dovolených. Policie posiluje hlídky a zaměří se hlavně na nepozornost, rychlost a alkohol. Tak bacha na to. Dobře dojeďte i v sobotu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Rádio Hana. Vracíme vaše vzpomínky.

Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: poledne.
1: Jsou kapely, které hrají. A pak je pražský výběr. Legenda, která psala historii české rockové scény. Na jednom pódiu, v plné síle a v původní nekompromisní sestavě. Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš. A zazní to nejlepší ze všech zásadních alb. Nezmeškejte večer, který vstoupí do paměti. Pražský výběr živě v Olomouci v pátek 28. srpna v olomouckém S-klubu. Nenechte si to ujet a zažijte koncert, který už se nemusí opakovat. Předprodej vstupenek na kompletní pražský výběr na předprodejolomouc.cz.
2: Svět spánku.cz. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
3: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku.cz.
4: S parádní podporou fanoušků dovezla Sigma dvě výhry zvenku. Teď modré čekají pod reflektory v neděli večer Pardubice. A tak do třetice. Každý zápas má však 90 minut. A tak pojď na Andrák. Staň se 12. hráčem a rozpumpuj modrou lavinu k dalšímu vítězství. SK Sigma Olomouc, FK Pardubice. Neděle 23. srpna ve 20 hodin na Andrově stadionu.
5: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
6: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
5: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
6: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
5: Tak jdeme!
6: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
7: Holbafest. Kyselo, kulajda, strapačky a další fakt horská jídla. Hory Čech a Moravy na jednom talíři. Doraž na Holbafest a užij si fakt ryzí kulinářský zážitek. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací

0: kuponky, flašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat Laskavost.
3: Druhý ročník Laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, Divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
2: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
3: Výtěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
2: Vstupenky na smsticket.cz.
3: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Dneska slaví svátek Bohuslav. Pokud máte v okolí nějakého bohouše, božu nebo slávka, nezapomeňte popřát, protože jejich jméno znamená Bohu sláva. Narození nový dort dneska krájí výtvarnice Emma Srncová, hudebnice Tori Amos i zpěvačka Dua Lipa. Popřeje její velká kámoška Eva Farna. Slaví taky jeden z našich záložní kolomoucké Sigmy a repre Michal Beran. Ať ti to kope, Michale. A co se vlastně dneska děje? Ještě je Světový den rostlinného mléka, takže místo klasiky zkuste ovesné nebo mandlové. Navíc dnes slavíme i Národní den s názvem Buď andělem. Zkuste dneska někomu udělat radost nebo mu alespoň podržte dveře. Ať se vám daří, buďte dobří, přesně tak, jak andělé mají být. Je 22. srpna.
0: Rádio Haná, kalendárium.

0: Deje sa spousta věcí a my vám je povíme právě teď ve zprávách. Tyrannosaura Rexe můžeme potkat na Olomoucku. Na 3D tiskárně vytiskl kostru tohoto populárního pravěkého ještěra Lukáš Vymětal z Charvát. Je 12 metrů dlouhá a 3,5 metru široká, píše deník. Tento exponát je v Dinosauřím muzeu v Charvátech.
1: Bruntál aktuálně.
0: Obchvat roste okolo Bruntálu, práce jdou podle plánu a hotový má být příští rok na jaře. Má odvést z města tranzitní dopravu po silnici 45. Řidiči už mohou využívat jeho části na výjezdu z města na Olomouc, Opavu a Krnov. Sice zapršelo, ale nestačí to. Na řekách a v nádržích v Česku je situace kvůli dosavadnímu suchu dál kritická. Stav sucha hlásí nyní 280 z nich, o 20 víc než včera, píše deník N, a to z 563 míst měřených meteorology. Sport. Přerovští hokejoví zubři mají před startem nové sezóny Maxaligy jasno, kdo jim bude hlídat bránu. Oznámili, že brankářskou jedničkou bude David Honzík a záda mu bude hlídat jako dvojka Michael Schnattinger. Připomeneme, že první utkání v novém ročníku Maxaligy přerovští zubři odehrají venku proti Pardubicím B a bude to 9. září v 18 hodin.
2: Počasí. Víme, jak bude, taky o víkendu. Sobota si naplánovala přesilu mraku. Odpoledne se na pár místech přihlásí o slovo kapky, výjimečně nějaká bouřka. Náladu nám zvednou odpolední teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Na horách bude kolem 15. Večer srážky vyklidí pole. Obloha se roztrhá, čeká nás klidná noc s teplotami kolem 8 až 10 stupňů a neděle skoro jasná, bude do 25 stupňů Celsia. Víme, jak se jezdí tady. V Jeseníku v Šumperské ulici konečně staví nové a bezpečné místo na přecházení i s novým chodníkem. Děti mířící do skateparku už tak nebudou muset přebíhat rušnou hlavní silnici. Práce provádí technické služby, hotovo bude do konce října. Bacha taky v Olomouci. Rekonstrukce Stupkovy ulice se o týden prodlužuje. Dělníci tady zůstanou až do konce srpna. Autobusové linky 10, 16, 19, 50 a 52 pojedou dál po objízdných trasách. Od září nás čeká z brusu nový asfalt, pravené zastávky i 92 nových parkovacích míst.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
3: Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

0: víte, že přesně v tento den v roce 1911 byla z pařížského Louvru ukradena slavná Mona Lisa. Zloděj ji schovával pod kabátem. My vám sice úsměv nekrademe, ale už za chvíli nabízíme parádní rozhovor se super hostem a děkujeme, že nás posloucháte. Přejeme vám odpoledne plné dobré nálady. Hit za hitem už za chvilku.
1: Jinde vám naservírují pár songů pořád dokola a moderátor se s vámi rozloučí dřív, než stačíte polknout kafe.
2: Dnešní doba prý dlouhým vztahům nepřeje, ale u nás to neplatí.
1: Na rádiu Hana s námi trávíte nejdéle času ze všech soukromých rádií.
2: Přes 3,5 hodiny denně.
1: Zatímco jinde se zběsile klikáte.

0: Profesore, zas ten váš Olprán.
1: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
0: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
1: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
2: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: A je to tady a teď. Restaurant Route 66 pro všechny motorkáře, cyklisty i pěší. Prožijete skvělý gurmánský zážitek z bohaté české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
4: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
2: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
4: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
2: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
4: Tak jdeme!
2: Šantovka Family Day. 29. srpna, Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
5: Město Velká Bystřice a Rádio Haná vás zvou na bláznivou detektivní komedii Duchem proti své vůli z pera Jakuba Zindulky. Byla smrt slavné herečky nehodou nebo vraždou a straší její duch doopravdy. Dozvíte se to 25. srpna od 19 hodin v amfiteátru ve Velké Bystřici.
2: Všechno

0: 23. srpna to na výstavišti Kroměříž rozjedeme naplno. Koncert Jaroslava Uhlíře, kolotoče, tvoření i akční stezka, prostě pohodový den pro celou rodinu. Předprodej vstupenek je spuštěn. Více na výstavišti Kroměříž.cz.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobytím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
4: Rádio Hana.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Léto se pomaličku blíží do finále a další super festiák je před námi. Pokud chcete zakončit prázdniny pořádnou porcí muziky, zábavy a skvělé atmosféry, zbystřete. Na telefonu Petra Pášová, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: Poslední prázdninová sobota bude patřit Holba Festu. Kdy přesně, kde se letos uskuteční? Popovídejte.
2: Holba Fest se uskuteční v sobotu 29. srpna přímo v areálu pivovaru Holba v Hanušovicích. Letos jsme připravili program inspirovaný jeseníky, který propojí skvělou hudbu, poctivé pivo a horskou gastronomii. Novinkou je možnost kempování přímo v areálu od pátku do neděle. Hlavní program v sobotu odstartuje speciálním koncertem Pokáče pod širým nebem a pokračovat bude až do večera koncerty i dalšími doprovodným programem.
1: K tomu se dostaneme. Komu je festival určený?
2: Holba Fest je určený pro všechny, kteří mají rádi hory, dobrou hudbu, poctivé pivo a pohodovou atmosféru. Není to klasický pivní festival, ale celodenní zážitek inspirovaný právě zmíněnými jeseníky. Přijdou si na své mladí lidé, skupiny přátel i rodiny s dětmi. Pokud chcete zažít festival trošku jinak než obvykle, Holba Fest by vám rozhodně neměl uniknout.
1: Otázka zní, v čem bude letošní ročník Holba Festu podle vás ještě jiný a ještě lepší než ty předchozí?
2: Každý rok se snažíme festival posouvat dál, ale to jsme připravili několik novinek. Poprvé nabídneme možnost kempování přímo v areálu pivovaru, speciální akustický koncert Pokáče pod širým nebem i horskou gastronomii, která představí speciality z různých českých pohoří. Chceme, aby si lidé odvezli nejen vzpomínku na skvělé koncerty, ale na celý den plný jedinečných zážitků.
1: O Pokáčovi jsme tedy už slyšeli. A kdo další vystoupí na pódiu Holba Festu v Hanušovicích během poslední prázdninové soboty?
2: Na hlavním pódiu vystoupí Reflexy, Kateřina Marie Tichá, Blue Cymbal s Jitkou Čvančarovou nebo Valda Gang. My ale nechceme lákat na hudební program. Návštěvníci se mohou těšit také na prohlídky pivovaru, školu čepování, akrobatickou show, losers, cirk, kampany mezi pivovarskými komíny nebo bohatou nabídku horských specialit.
1: Co vstupenky na Holba Fest?
2: Nejvýhodnější je koupit vstupenky v předprodeji na webu Holba www.holba.cz. Lidé tak ušetří oproti nákupu na místě a mohou si vybrat i zvýhodněné balíčky, včetně kempování nebo speciální vstupenky na koncert Pokáče. Holba Fest se uskuteční v sobotu 29. srpna v areálu pivovary Holba v Hanušovicích a všechny posluchače na tuto jedinečnou oslavu jeseníků, dobrého piva a skvělé muziky srdečně zveme.
1: Holba Fest 29. srpna v Hanušovicích a s pozvánkou Petra Pášová. Děkujeme, přijedeme.
2: Mějte se hezky, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor končí, poslouchejte dál.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: soudu prostřednictvím telekonference.
1: Že když budeme takhle pracovat a makat, takže se toho šťastného konce dočkáme.
2: Z mobilu, z internetu, z rádia i televize. Nové zprávy se na nás non-stop valí ze všech stran. Kdo tomu má rozumět? My! Na Rádiu Hana šetříme váš čas a vysíláme jen to nejdůležitější. Zdlouhavě říkat vše umí kde kdo. My vybíráme to podstatné. Stručně, užitečně, pravdivě. Zprávy Rádia Hana. Váš spolehlivý zdroj ověřených informací každý den. Bude 14 hodin.
0: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Posloucháte zprávy? Začínáme právě teď. Albatrosy proletí nad regionem. Nad Olomoucí, Přerovem, Vyškovem či Moravskou Třebovou zakrouží ve čtvrtek 27. srpna odpoledne cvičné proudové letouny L-39 Albatros. Bude to jejich rozlučka. Po více než 20 letech tato známá letadla končí službu státního podniku LOM Praha. Cvičné letouny L-39 Albatros pomalu končí svou provozní éru a ve výcviku českých armádních pilotů je nahradí jejich moderní nástupci L-39NG Skyfox. V Přerově navíc uvidíme ukázku náročnější pilotáže, píše deník.
0: Přerov aktuálně.
3: Snadnější placení za parkování v Přerově. Město zavede od září mobilní aplikaci Easy Park pro platbu parkovného z telefonu. Řidiči v ní mohou parkování snadno zahájit, prodloužit i ukončit na dálku. Podrobnosti najdeme na webu přerov.eu.
4: Sport. Naše volejbalistky si na mistrovství Evropy v Brně užili přivítání, no jako z akčního filmu, když při slavnostním nástupu vběhly do potemnělé haly, husí kůže by se na nich dala krájet a slzy dojetí stíraly i zkušené blokařky. Třeba taková Ela Koulisiany, pro kterou byl návrat na brněnskou palubovku emotivnější než finále romantického seriálu.
5: Je to speciální, je to krásný být zase tady zpátky a zase si zkusit tu atmosféru, jakou ty lidi vytvářeli i v KPčku a dneska byla tady ještě hezčí. Je to super být zpátky doma a o to víc je to speciální po těch 3 letech v zahraničí.
4: Řeckou výzvu mají holky za sebou, ale odpočinek na gauči je v nedohlednu. Teď je čeká volejbalový maraton. V sobotu Rakušanky, v neděli Hvězdné Srbky. Držíme palce, ať z toho bolí ruce, hlavně soupeřky. Máme počasí a dopravu. Hezký víkend.
2: Rádio Hana. S námi máte přehled
0: i o víkendu.

0: Těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Po bouřkách se ochladilo, víkend bude ale celkem v pohodě. V sobotu ještě mraky, sem tam nějaká kapka, možná i bouřka, teploty do 25 stupňů Celsia. Na neděli si klidně naplánujte nějaký výlet, mraky si dají pauzu, dešťové kapky dostaly úplnou červenou a ze skříně stačí vytáhnout jenom tričko a sluneční brýle. Teploty v našem kraji vystoupají na 23 stupňů Celsia, lehce bude pofukovat, na horách počítejte s 15 stupni. Víme, jak bude, sobota ještě s přeháňkami, neděle už skoro jasná, teploty po oba dny do 25 stupňů.
2: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava. Víme, jak se jezdí tady. V Přerově od září zaparkujeme zdarma na novém odstavném parkovišti ve Škodově ulici u bývalé Juty. Tady se vejde až 200 aut, leží kousek od nádraží a nechybí stanoviště pro sdílená kola. Skvělá zpráva z olomoucké MHD. V autobusech i tramvajích je možnost platit jízdné přímo kartou. Do konce srpna budou terminály ve všech 147 vozech. Systém má navíc denní strop, takže po městě neprojedete více než cenu jednodenní jízdenky.
3: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Krásné odpoledne. Pokud na vás po obědě padá malá únava, hlavně nepanikařte a neusínejte. Od toho jsme tady my a pořádná nálož skvělé muziky, která vás spolehlivě probere. Moc díky za poslech. Za chvilku pro vás vytáhneme ta nejzajímavější témata z regionálních webů, o kterých se právě teď mluví. Přejeme vám pohodovou energii. Nejlepší muzika pokračuje už za moment.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Ham

0: Kaufland.
1: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flowtrail, jumplineu, downhill nebo přírodní endurotratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Holba Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Holba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
5: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.

0: se píše.
1: Víme, co hýbe naším krajem, podíváme se, o čem se píše. Olomoucký Report láká na cyklostezku Bečva. Stačí vyjet vlakem do Vsetína, pak už se jenom po hladkém asfaltu vezete z kopce přes hranice až do Lipníku. Jediný kopec na trase je most přes řeku, takže pohoda. I pro děti gastrozastávky jsou po cestě jistota. Prostějovský deník hlásí velkou úlevu pro řidiče. Dvoutýdenní dopravní peklo u nadjezdu Vitany je minulostí. Sjezd z dálnice D46 je průjezdný, nově je tam i připojovací pruh. A šumperský rejže je fotbalem, Sigma chystá na příští sobotu modrobílý expres do Ostravy. Tuto neděli ale na Andráku proti Pardubicím vypukne velké choreo pro Petra Uličného. A pro děti bude připravena i speciální bubenická školka. Víme, o čem se píše.
0: Víme, o čem se píše. Rádio Hana. Tady je Rádio Hana.

0: Radio Haná.
1: Jsme online na radiohana.cz. Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.

0: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Centrem Olomouce bude znít vojenská hudba. Na Horním náměstí uvidíme a uslyšíme od 27. do 29. srpna Mezinárodní festival vojenských hudeb. Na tradiční přehlídce vystoupí vojenské orchestry z Česka, Maďarska, Polska, Chorvatska a Bulharska.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Prvňáci by mohli propadnout zpátky do školky. Zrušená možnost vrátit prvňáci.

0: dívanou napříč soutěžemi. V šesté lize v neděli odpoledne Dolany otestují ambiciozního nováčka ze Žulové. V osmé lize vypukne sousedské derby v Července, kam přijede Mladeč. Uvidíte tak přímý souboj dvou loňských kanonýrů, Vojty Šulmajstra a Davida Kašpara. Sledujeme taky regionální sport, připojíme počasí i dopravu. Hezký víkend!
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Neděle přinese pohodové polojasno, jenom přechodně oblačno. Srážky opravdu jenom málo, nebo spíš vůbec. Teploty vyšplhají k 23 stupňům. V noci sice rtuť teploměru spadne třeba k 9, ale přes den opět můžeme vytahovat plavky. Od pondělka se bude jenom oteplovat. Začátek nového týdne nabídne slunečných 25 stupňů. Ve středu a konce nového týdne už zažijeme opět poctivé tropy. Bude přes 30 stupňů Celsia. Víme, jak se jezdí tady. V Prostějově skončilo 14-denní dopravní peklo. Nadjezd u Vitany i sjezd z dálnice D46 jsou znovu plně průjezdné. Z Brusu Nové a s novým připojovacím pruhem na Kralice. Konec srpna přináší i hustý provoz kvůli návratům z dovolených. Policie posiluje hlídky a zaměří se hlavně na nepozornost, rychlost a alkohol. Tak bacha na to. Dobře dojeďte i v sobotu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
1: Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu Světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a Světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

0: skvělé vyhlídky. Ať už odpočíváte na zahradě nebo přemýšlíte, co s načatým víkendem, máme pro vás parádní inspiraci. Velký dík, že trávíte dnešek právě v naší společnosti. Připravujeme pro vás čerstvou zásobu těch nejlepších tipů na volný čas. Přejeme vám parádní odpoledne plné skvělé zábavy. Hit za hitem je na tomto rádiu samozřejmostí.
1: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
2: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
3: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
4: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
5: S parádní podporou fanoušků dovezla Sigma dvě výhry zvenku. Teď modré čekají pod reflektory v neděli večer Pardubice. A tak do třetice? Každý zápas má však 90 minut. A tak pojď na Andrák, staň se 12. hráčem a rozpumpuj modrou lavinu k dalšímu vítězství. SK Sigma Olomouc, FK Pardubice. Neděle 23. srpna ve 20 hodin na Andrově stadionu.
6: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
7: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná dá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
8: Radio Haná. Nejlepší hudba.

0: Rádio Hana. Kam vyrazit?
1: Kam o víkendu za skvělou zábavou a dobrým jídlem. V Nemilamech na Sokoláku vás čeká pořádný guláš fest s atrakcemi. V Přáslavicích vypuknou hody z Lunetiky i Petrem Kolářem. Pokud milujete country, kemp Pádlo v Horce nad Moravou slaví 10 let. Přivítá i legendárního Tomáše Linku. S dětmi pak vyražte zdarma na Family Fest do Hranic s Lenkou Dusilovou nebo do Dřevohostic na piknik Zahrada gurmánů. V neděli v 6 večer dolazí do olomouckého kina Metropol na živou talk show Ben Kristoval. Fotbaloví fanoušci od 8 zaplní Andrův stadion na zápas Sigmy s Pardubicemi a rodiny s dětmi si v letním kině Moskovice užijí pohádku Tom a Jerry. Jestli dostanete chuť na dobrou gastronomii, nezapomeňte, že v neděli v Jeseníku startuje festival Chutě kraje s šéfkuchařem Romanem Paulusem. Víme, kam vyrazit. Díky, že posloucháte.
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Akce@radiohana.cz

0: Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce zavináč akcezabava.cz.
1: Tohle je Rádio Hana.

0: 50leté Zuzany Drinkové, které olomoucký vrchní soud zamítl odvolání. Dostala 7 let vězení za zapálení dvou požárů v roce 2024 v Uničově v zahrádkářské kolonii. V chatě, kterou podpálila, byl její bývalý partner s novou přítelkyní. Z objektu se jim podařilo včas utéct.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Nové místo v Kroměříži, kde si mohou hrát děti. Město dokončilo nové velké dětské hřiště ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží. Jsou tu dřevěné prolézačky, venkovní posilovna, ping-pong a pískoviště. Brzy se dá do pořádku další památka v Blansku. Podle plánu pokračuje rekonstrukce bývalé zámecké kočárovny. Suterén, stěny i střecha už jsou nové. Těšit se můžeme i na prosklený vstup do budovy, který umožní průhled přímo do depozitáře měřící techniky. Hotovo má být letos na podzim.
2: Sport. Fotbalový víkend nabízí parádní lákadla. V sobotu o 16:30 startuje šlágr v Litovli, kde domácí Tatran prověří rozjetou HFK Olomouc. V neděli v 16:30 se pak veškerá pozornost stočí do újezdu. Tam dorazí Chválkovice, za které nastupuje bývalý reprezentační stoper Roman Hubník i zkušený ligový útočník Martin Vyskočil. Tolik zprávy, máme počasí i dopravu. Dobrý den!
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Sobotní obloha nabídne tak nějak od všeho trochu, ale odpoledne mějte po ruce deštník. Místy nás potrápí přehánky nebo nečekaná bouřka při teplotách do 25 stupňů. Večer se mraky konečně rozutečou, neděle už proběhne v čistě relaxačním režimu. Čeká nás sluníčko, téměř nulová šance na dešť a příjemných 19 až 23 stupňů.
3: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. V Jeseníku v Šumperské ulici konečně staví nové a bezpečné místo na přecházení i s novým chodníkem. Děti mířící do skateparku už tak nebudou muset přebíhat rušnou hlavní silnici. Práce provádí technické služby, hotovo bude do konce října. Bacha taky v Olomouci. Rekonstrukce Stupkovy ulice se o týden prodlužuje. Dělníci tady zůstanou až do konce srpna. Autobusové linky 10, 16, 19, 50 a 52 pojedou dál po objízdných trasách. Od září nás čeká zbrusu nový asfalt, opravené zastávky i 92 nových parkovacích míst.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

0: Dneska slaví narozeniny britská zpěvačka Dua Lipa nebo fotbalový záložník Michal Beran. My sice dort nemáme, ale servírujeme vám jeden hudební hit za druhým a k tomu užitečný servis plný skvělých rad a životních vychytávek. Velké díky za to, že nás posloucháte. Přejeme vám pohodovou sobotu z našeho olomouckého studia.
1: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
2: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
1: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
2: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
1: Vstupenky na smsticket.cz.
2: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
3: Profesore, zas ten váš Olprán.
4: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
3: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
4: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
5: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
6: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
5: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetář.

0: si fakt rizí horský kemping. Doraž na Holbafest na fakt rizí horský festival 28. až 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v sobotu odpoledne.
1: Rádio Hana a letní servis.
2: Plánujete vyrazit na dovolenou k moři, ale jakmile si představíte odbavení a řev motorů, chytá vás panika? Nejste v tom sami. Strach z letání má spousta z nás. Základní trik je přelstít vlastní hlavu. Třeba tím, že si uvědomíte, že turbulence jsou jen takové nevinné výmoly na vzdušné silnici. Vezměte si do letadla dobrou knížku, oblíbený podcast nebo si stáhněte komedii, u které zapomenete, kde vlastně jste. A kdyby to náhodou nepomáhalo, zhluboka se nadechněte, zavřete oči a představte si ten moment, kdy s ledovým drinkem v ruce poprvé šlápnete do vyhřátého písku. Ta nahoře strávená hodinka dvě za ten ráj na pláži prostě stojí. Tak šťastný let a krásnou dovolenou.
3: We'll be taking off momentarily, so sit back and relax.
1: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Hana.

0: plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
1: Bude 17 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď ve zprávách. Tyrannosaura Rexe můžeme potkat na Olomoucku. Na 3D tiskárně vytiskl kostru tohoto populárního pravěkého ještěra Lukáš Vymětal z Charvát. Je 12 metrů dlouhá a 3,5 metru široká, píše deník. Tento exponát je v Dinosauřím muzeu v Charvátech.
0: Bruntál aktuálně.
3: Obchvat roste okolo Bruntálu, práce jdou podle plánu a hotový má být příští rok na jaře. Má odvést z města tranzitní dopravu po silnici 45. Řidiči už mohou využívat jeho části na výjezdu z města na Olomouc, Opavu a Krnov. Sice zapršelo, ale nestačí to. Na řekách a v nádržích v Česku je situace kvůli dosavadnímu suchu dál kritická. Stav sucha hlásí nyní 280 z nich, o 20 víc než včera, píše deník N, a to z 563 míst měřených meteorology.
1: Sport.
3: Přerovští hokejoví Zubři mají před startem nové sezóny Maxa ligy jasno, kdo jim bude hlídat bránu. Oznámili, že brankářskou jedničkou bude David Honzík a záda mu bude hlídat jako dvojka Michael Schnattinger. Připomeneme, že první utkání v novém ročníku Maxa ligy přerovští Zubři odehrají venku proti Pardubicím B a bude to 9. září v 18 hodin.
1: Počasí.
4: Víme, jak bude, taky o víkendu. Sobota si naplánovala přesilu mraku. Odpoledne se na pár místech přihlásí o slovo kapky, výjimečně nějaká bouřka. Náladu nám zvednou odpolední teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Na horách bude kolem 15. Večer srážky vyklidí pole. Obloha se roztrhá, čeká nás klidná noc s teplotami kolem 8 až 10 stupňů a neděle skoro jasná, bude do 25 stupňů Celsia. Víme, jak se jezdí tady. V Přerově od září zaparkujeme zdarma na novém odstavném parkovišti ve Škodově ulici u bývalé Juty. Tady se vejde až 200 aut, leží kousek od nádraží a nechybí stanoviště pro sdílená kola. Skvělá zpráva z olomoucké MHD. V autobusech i tramvajích je možnost platit jízdné přímo kartou. Do konce srpna budou terminály ve všech 147 vozech. Systém má navíc denní strop, takže po městě neprojedete více než cenu jednodenní jízdenky.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
1: Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: tohle rádio, tahle sobota, tohle odpoledne a s ním ideální čas dát si nohy nahoru. Moc vám děkujeme, že nás máte zapnuté. Za malý moment si znova prolistujeme dnešní kalendář a podíváme se na další pikantnosti a neobvyklé mezinárodní dny, které se k dnešku vážou. Přejeme vám suprové letní odpoledne s naším rádiem.
1: Jinde vám naservírují pár songů pořád dokola a moderátor se s vámi rozloučí dřív, než stačíte polknout kafe.
2: Dnešní doba prý dlouhým vztahům nepřeje, ale u nás to neplatí.
1: Na rádiu Hana s námi trávíte nejdéle času ze všech soukromých rádií.
2: Přes 3,5 hodiny denně.
1: Zatímco jinde se zběsile kliká

0: pil, příslušenství k mobilu,
1: luskni,
0: koloběžku nebo spotřebič,
1: luskni a máš,
0: luskni.cz. V Mžiku doručíme.
2: Město Velká Bystřice a Rádio Haná vás zvou na bláznivou detektivní komedii Duchem proti své vůli z pera Jakuba Zindulky. Byla smrt slavné herečky nehodou nebo vraždou a straší její duch doopravdy. Dozvíte se to 25. srpna od 19 hodin v amfiteátru ve Velké Bystřici.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Dneska slaví svátek Bohuslav. Pokud máte v okolí nějakého Bohuše, Božu nebo Slávka, nezapomeňte popřát, protože jejich jméno znamená Bohu sláva. Narození nový dort dneska krájí výtvarnice Emma Srncová, hudebnice Tori Amos i zpěvačka Dua Lipa. Popřeje její velká kámoška Eva Farna. Slaví taky jeden z našich záložníků olomoucké Sigmy a repre, Michal Beran. Ať ti to kope, Michale. A co se vlastně dneska děje? Ještě je Světový den rostlinného mléka, takže místo klasiky zkuste ovesné nebo mandlové. Navíc dnes slavíme i Národní den s názvem Buď andělem. Zkuste dneska někomu udělat radost nebo mu alespoň podržte dveře. Ať se vám daří, buďte dobří, přesně tak, jak andělé mají být. Je 22. srpna.
0: Rádio Haná, kalendárium.

0: Rybník, tady je policie u stadionu.
1: Víme, jak se jezdí tady. Tady jsme doma,
0: tady to známe.
1: Aktuální dopravu pro vás vysíláme.
2: Rádio Hana, tady jsme doma.
1: Bude 18 hodin.
3: Hezký podvečer.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Posloucháte zprávy? Začínáme právě teď. Albatrosy proletí nad regionem. Nad Olomoucí, Přerovem, Vyškovem či Moravskou Třebovou zakrouží ve čtvrtek 27. srpna odpoledne cvičné proudové letouny L-39 Albatros. Bude to jejich rozlučka. Po více než 20 letech tato známá letadla končí službu u státního podniku LOM Praha. Cvičné letouny L-39 Albatros pomalu končí svou provozní éru a ve výcviku českých armádních pilotů je nahradí jejich moderní nástupci L-39NG Skyfox. V Přerově navíc uvidíme ukázku náročnější pilotáže, píše deník.
3: Přerov aktuálně.
4: Snadnější placení za parkování v Přerově. Město zavede od září mobilní aplikaci Easy Park pro platbu parkovného z telefonu. Řidiči v ní mohou parkování snadno zahájit, prodloužit i ukončit na dálku. Podrobnosti najdeme na webu přerov.eu.
5: Sport. Naše volejbalistky si na mistrovství Evropy v Brně užili přivítání, no jako z akčního filmu. Když při slavnostním nástupu vběhli do potemnělé haly, husí kůže by se na nich dala krájet a slzy dojetí stírali i zkušené blokařky. Třeba taková Ela Koulisiany, pro kterou byl návrat na brněnskou palubovku emotivnější než finále romantického seriálu.
6: Je to speciální, je to krásný být zase tady zpátky a zase si zkusit tu atmosféru, jakou ty lidi vytvářeli i v KPčku a dneska byla tady ještě hezčí. Je to super být zpátky doma a o to víc je to speciální po těch 3 letech zahraničí.
5: Řeckou výzvu mají holky za sebou, ale odpočinek na gauči je v nedohlednu. Teď je čeká volejbalový maraton. V sobotu Rakušanky, v neděli Hvězdné Srbky. Držíme palce, ať z toho bolí ruce, hlavně soupeřky. Máme počasí a dopravu. Hezký víkend.
2: Rádio Hana.
1: S námi máte přehled
3: i v sobotu

0: Těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Po bouřkách se ochladilo, víkend bude ale celkem v pohodě. V sobotu ještě mraky, sem tam nějaká kapka, možná i bouřka, teploty do 25 stupňů Celsia. Na neděli si klidně naplánujte nějaký výlet, mraky si dají pauzu, dešťové kapky dostaly úplnou červenou a ze skříně stačí vytáhnout jenom tričko a sluneční brýle. Teploty v našem kraji vystoupají na 23 stupňů Celsia, lehce bude pofukovat, na horách počítejte s 15 stupni. Víme, jak budem, sobota ještě s přeháňkami, neděle už skoro jasná, teploty po oba dny do 25 stupňů. Víme, jak se jezdí tady. V Prostějově skončilo 14-denní dopravní peklo. Nadjezd u Vitany i sjezd z dálnice D46 jsou znovu plně průjezdné, z brusu nové a s novým připojovacím pruhem na Kralice. Konec srpna přináší i hustý provoz kvůli návratům z dovolených. Policie posiluje hlídky a zaměří se hlavně na nepozornost, rychlost a alkohol. Tak bacha na to. Dobře dojeďte i v sobotu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Bonjour Olomouc, zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Rádio Hana. Vracíme vaše vzpomínky.

0: a dobrý den, sobotní večer klepe na dveře a vy se u nás můžete spolehnout na pořádný hudební nářez bez přerušení. Jsme vám moc vděční za to, že nás posloucháte. Pokud máte chuť na dávku inspirace a skvělého humoru, zůstaňte s námi. Chystáme pro vás nabitý rozhovor se známou osobností. Přejeme vám fantastický večerní relax.
1: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
2: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
3: A je to tady a teď. Restaurant Route 66 pro všechny motorkáře, cyklisty i pěší. Prožijete skvělý gurmánský zážitek z bohaté české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
4: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů, to vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
5: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Genk, Jitka Čvančarová, Rizí Beat, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
6: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
7: Já chci hot dog.
8: Já mám chuť na matcha latte.
9: Taky beru hot dog a klid v autě.
6: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
10: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
11: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše prázdninové rádio a pravidelně spolu za mořem a za sluníčkem cestujeme letadlem. Jenomže někdy stačí jedna malá drobnost na letišti a dovolená začne zbytečným stresem. A my si dneska řekneme, jakým chybám se vyhnout v našem leteckém speciálu. Na telefonu opět Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jaká chyba na letišti dokáže pokazit dovolenou ještě před samotným odletem?
2: Tak jednoznačně to bývají špatné nebo neplatné doklady. Lidé si často kontrolují platnost pasu nebo občanského průkazu a pak zjistí problém až na letišti. Navíc některé země vyžadují, aby byl pas platný ještě několik měsíců po návratu z dovolené, takže tohle je opravdu důležité nepodcenit.
1: Naše posluchači se také ptají v případě velké rodinné dovolené, kdy berete i děti, jak si co nejvíc usnadnit cestování letadlem s malými dětmi z Mrňousky?
2: Tak základem je být připraven, mít sebou dostatek jídla, pití a hlavně zábavy. Osvědčují se různé knížky, hračky nebo tablet s pohádkami. Je dobré taky počítat s dostatečnou časovou rezervou a mít vše po ruce, aby rodiče nemuseli během letu složitě hledat zavazadla.
1: A závěrečná informace, kdybyste mohla dát našim posluchačům a cestujícím jedinou radu, která by ušetřila nervy na letišti. Jaká ta rada by byla? Jak by zněla?
2: Tak ty rady budou dvě.

0: focení nebo řeší na poslední chvíli.
1: Přejeme všem krásnou leteckou dovolenou bez stresu, front a zbytečných komplikací na našem rádiu dnes Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Děkujeme za praktické tipy.
0: Taky děkuji.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.

0: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Centrem Olomouce bude znít vojenská hudba. Na Horním náměstí uvidíme a uslyšíme od 27. do 29. srpna Mezinárodní festival vojenských hudeb. Na tradiční přehlídce vystoupí vojenské orchestry z Česka, Maďarska, Polska, Chorvatska a Bulharska.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Prvňáci by mohli propadnout zpátky do školky. Zrušená možnost vrátit prvňáčka ze základní školy zpět do školky, pokud se ukázalo, že na školu nestačí, by se mohla v Česku vrátit. Obnovení této praxe, která skončila v roce 2025, prosazuje premiér Andrej Babiš ve výjimečných případech. Proti návratu prvňáků do mateřinek se staví ministr školství Robert Plaga. Návrhu hodlá bránit, protože podle něj i odborníků jde o opatření, které je pro dětskou psychiku a vývoj škodlivé. Píší o tom Novinky.cz. Budeme sledovat vývoj tohoto tématu.
2: Sport. Teď pozvánky za nedělním sportem. Fotbalové odpoledne přinese o 16:30 skvělou podívanou napříč soutěžemi. V 6. lize v neděli odpoledne Dolany otestují ambiciozního nováčka ze Žulové. V 8. lize vypukne sousedské derby v Července, kam přijede Mladeč. Uvidíte tak přímý souboj dvou loňských kanonýrů, Vojty Šulmajstra a Davida Kašpara. Sledujeme taky regionální sport, připojíme počasí i dopravu. Hezký víkend.
3: Počasí.
2: Víme, jak bude. Neděle přinese pohodové polojasno, jenom přechodně oblačno. Srážky opravdu jenom málo, nebo spíš vůbec. Teploty vyšplhají k 23 stupňům. V noci sice rtuť teploměru spadne třeba k 9, ale přes den opět můžeme vytahovat plavky. Od pondělka se bude jenom oteplovat. Začátek nového týdne nabídne slunečných 25 stupňů. Ve středu a konce nového týdne už zažijeme opět poctivé tropy. Bude přes 30 stupňů Celsia. Víme, jak se jezdí tady. V Jeseníku v Šumperské ulici konečně staví nové a bezpečné místo na přecházení i s novým chodníkem. Děti mířící do skateparku už tak nebudou muset přebíhat rušnou hlavní silnici. Práce provádí technické služby, hotovo bude do konce října. Bacha taky v Olomouci. Rekonstrukce Stupkovy ulice se o týden prodlužuje. Dělníci tady zůstanou až do konce srpna. Autobusové linky 10, 16, 19, 50 a 52 pojedou dál po objízdných trasách. Od září nás čeká zbrus nový asfalt, opravené zastávky i 92 nových parkovacích míst.
3: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
1: Víkend společně.
3: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

0: Ladíte hit za hitem, sobota se pomalu mění ve večerní jízdu a my jsme nadšení, že můžeme být u toho s vámi. Velké díky za vaši věrnost u svých přijímačů. Za chvíli se společně podíváme na ty nejžhavější perličky z regionálních webů, takže budete mít perfektní přehled o všem, co se děje. Přejeme vám nádherný večer, tohle rádio vám hraje jen to nejlepší.
1: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
1: Radio Hana.

0: čem se píše?
1: Víme, co hýbe naším krajem, podíváme se, o čem se píše. Olomoucký Report láká na cyklostezku Bečva. Stačí vyjet vlakem do Vsetína, pak už se jenom po hladkém asfaltu vezete z kopce přes hranice až do Lipníku. Jediný kopec na trase je most přes řeku, takže pohoda. I pro děti gastrozastávky jsou po cestě jistota. Prostějovský deník hlásí velkou úlevu pro řidiče. Dvoutýdenní dopravní peklo u nadjezdu Vitany je minulostí. Sjezd z dálnice D46 je průjezdný, nově je tam i připojovací pruh. A šumperský rej žije fotbalem, Sigma chystá na příští sobotu modrobílý expres do Ostravy. Tuto neděli ale na Andráku proti Pardubicím vypukne velké choreo pro Petra Huličného a pro děti bude připravena i speciální bubenická školka. Víme, o čem se píše.
0: Víme, o čem se píše. Rádio Hana.

0: pro vás všechno nejlepší. Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
1: Největší hity 80. a 90. let.
0: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo 1
1: Radio Hana.

0: slyšíte.
1: Pro milovníky současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
2: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
0: To je Radio Haná,
2: Skyrock
0: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: Američanů na měsíci. Vaše hvězdy známe jako svoje boty.
1: Rádio Hana, ten nejlepší hudební výběr. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.
2: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Hana.
3: 80 v 8.

0: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
2: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Jsme Rádio Haná.

0: Rádio Haná. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Haná. Vaše věrné rádio.
1: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I v sobotu.

Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 21 hodin. Rádio Hana, 90 v 9.

0: Jinde vám naservírují pár songů pořád dokola a moderátor se s vámi rozloučí dřív, než stačíte polknout kafe.
1: Dnešní doba prý dlouhým vztahům nepřeje, ale u nás to neplatí.
0: Na rádiu Hana s námi trávíte nejdéle času ze všech soukromých rádií.
1: Přes 3,5 hodiny denně.
0: Zatímco jinde se zběsile kliká nebo přelaďuje, u nás se prostě poslouchá.
1: Jsme vám za to šíleně vděční a upřímně, je to naprosto boží pocit mít ty nejvěrnější lidi v éteru. Děkujeme.
2: 90 v 9.
3: Rádio Hana.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Dneska slaví svátek Bohuslav. Pokud máte v okolí nějakého bohouše, božu nebo slávka, nezapomeňte popřát, protože jejich jméno znamená Bohu sláva. Narození nový dort dneska krájí výtvarnice Emma Srncová, hudebnice Tori Amos i zpěvačka Dua Lipa. Popřeje její velká kámoška Eva Farna. Slaví taky jeden z našich záložní kolomoucké Sigmy a repre, Michal Beran. Ať ti to kope, Michale. A co se vlastně dneska děje? Ještě je Světový den rostlinného mléka, takže místo klasiky zkuste ovesné nebo mandlové. Navíc dnes slavíme i Národní den s názvem Buď andělem. Zkuste dneska někomu udělat radost nebo mu alespoň podržte dveře. Ať se vám daří, buďte dobří, přesně tak, jak andělé mají být. Je 22. srpna.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Rádio Haná.
0: Rádio pro lepší náladu.
3: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Rádio Haná. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme.
1: Rádio Haná.
0: Vaše věrné rádio.
2: Vaše letní rádio.
1: Rádio Haná.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Léto se pomaličku blíží do finále a další super festiák je před námi. Pokud chcete zakončit prázdniny pořádnou porcí muziky, zábavy a skvělé atmosféry, zbystřete. Na telefonu Petra Pášová, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: Poslední prázdninová sobota bude patřit Holbafestu. Kdy přesně, kde se letos uskuteční? Popovídejte.
2: Holbafest se uskuteční v sobotu 29. srpna přímo v areálu pivovaru Holba v Hanušovicích. Letos jsme připravili program inspirovaný jeseníky, který propojí skvělou hudbu, poctivé pivo a horskou gastronomii. Novinkou je možnost kempování přímo v areálu od pátku do neděle. Hlavní program v sobotu odstartuje speciálním koncertem Pokáče pod širým nebem a pokračovat bude až do večera koncerty i dalšími doprovodným programem.
1: K tomu se dostaneme. Komu je festival určený?
2: Holbafest je určený pro všechny, kteří mají rádi hory, dobrou hudbu, poctivé pivo a pohodovou atmosféru. Není to klasický pivní festival, ale celodenní zážitek inspirovaný právě zmíněnými jeseníky. Přijdou si na své mladí lidé, skupiny přátel i rodiny s dětmi. Pokud chcete zažít festival trošku jinak než obvykle, Holbafest by vám rozhodně neměl uniknout.
1: Otázka zní, v čem bude letošní ročník Holbafestu podle vás ještě jiný a ještě lepší než ty předchozí?
2: Každý rok se snažíme festival posouvat dál. A letos jsme připravili několik novinek. Poprvé nabídneme možnost kempování přímo v areálu pivovaru, speciální akustický koncert Pokáče pod širým nebem i horskou gastronomii, která představí speciality z různých českých pohoří. Chceme, aby si lidé odvezli nejen vzpomínku na skvělé koncerty, ale na celý den plný jedinečných zážitků.
1: O Pokáčovi jsme tedy už slyšeli. A kdo další vystoupí na pódiu Holbafestu v Hanušovicích během poslední prázdninové soboty?
2: Na hlavním pódiu vystoupí Reflexy, Kateřina Marie Tichá, Blue Cymbal s Jitkou Čvančarovou nebo Valda Gang. My ale nechceme lákat na hudební program. Návštěvníci se mohou těšit také na prohlídky pivovaru, školu čepování, akrobatickou show Losers Cirk Kampany mezi pivovarskými komíny nebo bohatou nabídku horských specialit.
1: Co vstupenky na Holbafest?
2: Nejvýhodnější je koupit vstupenky v předprodeji na webu Holba www.holba.cz. Lidé tak ušetří oproti nákupu na místě a mohou si vybrat i zvýhodněné balíčky, včetně kempování nebo speciální vstupenky na koncert Pokáče. Holbafest se uskuteční v sobotu 29. srpna v areálu pivovary Holba v Hanušovicích a všechny posluchače na tuto jedinečnou oslavu jeseníku, dobrého piva a skvělé muziky srdečně zveme.
1: Holbafest 29. srpna v Hanušovicích a s pozvánkou Petra Pášová. Děkujeme, přijedeme.
2: Mějte se hezky, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor končí, poslouchejte dál.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Italské léto na Hané.
1: Buongiorno, Hanáci. Nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
4: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
5: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
1: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
4: Vyhrála jsem těstoviny.
6: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
1: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
4: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
5: Pojedu do Bergama.
4: Všichni si užijte léto.
1: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
4: Ať je italské léto nahané.

0: zprávy Rádia Haná.
1: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Centrem Olomouce bude znít vojenská hudba. Na Horním náměstí uvidíme a uslyšíme od 27. do 29. srpna Mezinárodní festival vojenských hudeb. Na tradiční přehlídce vystoupí vojenské orchestry z Česka, Maďarska, Polska, Chorvatska a Bulharska.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Prvňáci by mohli propadnout zpátky do školky. Zrušená možnost vrátit prvňáčka ze základní školy zpět do školky, pokud se ukázalo, že na školu nestačí, by se mohla v Česku vrátit. Obnovení této praxe, která skončila v roce 2025, prosazuje premiér Andrej Babiš ve výjimečných případech. Proti návratu prvňáků do mateřinek se staví ministr školství Robert Plaga. Návrhu hodlá bránit, protože podle něj i odborníků jde o opatření, které je pro dětskou psychiku a vývoj škodlivé. Píší o tom Novinky.cz. Budeme sledovat vývoj tohoto tématu.
3: Sport. Teď pozvánky za nedělním sportem. Fotbalové odpoledne přinese o 16:30 skvělou podívanou napříč soutěžemi. V 6. lize v neděli odpoledne Dolany otestují ambiciozního nováčka ze Žulové. V 8. lize vypukne sousedské derby v Července, kam přijede Mladeč. Uvidíte tak přímý souboj dvou loňských kanonýrů, Vojty Šulmajstra a Davida Kašpara. Sledujeme taky regionální sport, připojíme počasí i dopravu. Hezký víkend.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Neděle přinese pohodové polojasno, jenom přechodně oblačno. Srážky opravdu jenom málo, nebo spíš vůbec. Teploty vyšplhají k 23 stupňům. V noci sice rtuť teploměru spadne třeba k 9, ale přes den opět můžeme vytahovat plavky. Od pondělka se bude jenom oteplovat. Začátek nového týdne nabídne slunečných 25 stupňů. Ve středu a konce nového týdne už zažijeme opět poctivé tropy. Bude přes 30 stupňů Celsia.
0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme.
1: Rádio Hana.
0: Vaše věrné rádio.
2: Jsme Rádio Hana.